0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostane já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
3: Jo, mám asi smálenýho.
2: Ukaž, ženský, jděte ven.
3: Co bude,
4: to? To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
5: To je jako na funkci rostlináře, jo?
4: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
3: Pořád lepší, než být v base.
2: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
3: A co polepšovna?
2: Polepšovna.
3: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
2: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
3: Vilma s tebou čeká dítě? Že Bůh, to jsi to zavařil.
4: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
2: Zamoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.
5: Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
2: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
1: Heslo. To je ono.
2: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
1: Svenluko na věky. Zalezem do deky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.

i FM nebo na radia.cz.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilid. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman, Ažmilid. Ažmilid odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až mi lid odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruži, kolik vojáků se vejde do západoněmeckého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci, Jasánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západoněmeckých soudruhů, vy tupci!
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
4: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

DABu i FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance do Ankary nelétal. Hlava státu o tom v pondělí mluvila v živém vysílání na Facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Před druhým čtením je taky například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného a předloha o zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Představitelé Iránu a USA se dnes setkají v katarském Doha na žádost Teheránu. Řekl to v pondělí americký prezident Donald Trump. Schůzky se zúčastní Trumpovi vyslanci. Na okraj jednání na vysoké úrovni se uskuteční technická jednání. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Runda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude hlavně oblačno v jihovýchodní polovině území, ale i polojasno až skoro jasno. Odpoledne na západě místy s přehánkami nebo bouřkami. Večer pak čekáme od jihozápadu bouřky četnější a silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 36, naopak na západě bude kolem 25 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: D6 je uzavřená ve směru na Cheb u Vítkova na 133. kilometru se řeší nehoda. Osobní auto tam skončilo na střeše.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Prostě úterý vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 6. hodině v úterý 30. června. Poslední červnovej den dneska máme. Já mám jedinou otázku. Už je 9?
4: Ještě ne, Honzíčku, ještě to budeš muset 3 hodinky vydržet.
3: Pardon.
4: Honzík je dneska čerstvej, zhruba jako přejetá Fredka na silnici, takže s ním bude sranda, každopádně my se to pokusíme se Zuzkou zachránit, že jo, Zuzi?
0: Rozhodně.
4: My totiž jsme o něco víc fresh, jako ta Fredka přejetá jenom z půlky.
3: Já si budu dát kafe a zaleju si ho dalším kafem.
4: To je skvělý nápad, uděláme to všichni. A mezi tím si pustíme Aleše Brychtu, když po tobě jdou.
1: Rock Radio.

0: Inexis, Baby Don't Cry, 10 minut po 6. Co je to za rádio? Jo, na Rock Rádiu. Dneska je úterý, přátelé, a protože máme 10 minut a něco po 6., tak zase rozdáváme. A i dneska pro vás máme naprostou specialitu.
1: Ano, pro dva z vás, teda pro jednoho z vás máme dva lupeny, jsem to přehodila.
0: Pro jednoho z vás vám.
1: Chtěla říct pro dva z vás jeden lupen, ale je to pro jednoho z vás dva lupeny. No nevadí, jsme velmi fresh, přátelé, my se na chviličku už probereme, dáme si 6 až 8 kafí a bude to v pořádku. A máme tady dva lístky na Rockfest v Dačicích, moje rodná Hrouda, kde jsem vyrostla. Mám rodiče v Maříži, u Slavonic, kdo je místní, tak ví. Každopádně se můžete těšit na třídenní festiák, který začíná 23.7., končí v sobotu 25.7. a hraje tam spousta známých kapel jako Doga, Trautenberg, co tam máme, Motorband, Proteus, Komunál, Alkohol a spoustu dalších.
0: Pokud chcete dva lupeny na tuhletu třídenní taškařici, zase není nic jednoduššího, než abyste si o něj napsali, a to do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, připsali telefonní číslo, a protože je úterý, tak vám to rozdáme zase po půl devátý.
1: Krásný, takže pište, těšíme se, a teď už další muzika, dáme si Bon Joviho. Vše!

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 19 minut po 6. zjistíme, že svátek dneska slaví Šárka, případně Vlastimír, Theobald, anebo Vlastimíra. Mm-hmm. Šárka, mimochodem, to mě pobavilo. Šárka znamená, je to ten význam slova, je hora, skála nebo návrší.
2: Takže pevné ženy.
1: No já jsem znal jednu Šárku, to byla spolužačka ze základky, jsme spolu seděli v lavici, že od první do čtvrtý třídy, to bylo roztomilý a tam měla teda hezký návrší i hory. Takže Šárku zdravím. No, pak tady máme nějaký oslavence, svátek je teda narozeniny, dneska slaví třeba česká oštěpařská vícebojařka Barbora Špotáková, má 45, takže Báru zdravíme. Pak tady ještě jedna paní mám jmenovat, že Olga Hepnarová, jaký má dneska narozeniny, asi ne, jak tu slavit nebudem. No a pak tady mám tři muzikanty. 58 let má americký zpěvák Phil Anselmo z kapely Pantera. V 63 let slaví švédský virtuózní heavy metalový kytarista Yngwie Malmsteen. Jsem vybral zrovna velbou část. No a 77 let slaví britský kytarista Andy Scott z kapely The Sweet. Spoluautor jejich největšího hitu. To je všechno.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: A no, myslím, že vychytáme ještě.
2: Krásný, ty dvojhlasy ještě nacvičíme do zítra, tak. Když tady nebudeš. Za chviličku Lucie a Marie.
1: Jakože Marie, obě dvě. Lucie.
2: No, přijdou obě.
1: Co, Lucka s Maskou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awara šar!
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: Štorpíci zpívají na Rock Rádiu minutu po půl sedmí svůj song, pecku, Tease Me, Please Me, neboli Týzuj mě.
1: Aha, to si přeložil moc hezky. Další lekce angličtiny s Honzíkem. Krásný. Myslím, že jste se lecos přiučili a teď se dozvíme, co se děje ve světě, ve zprávách.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: neznámý skutečný rozsah této tragédie. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno a odpoledne na západě čekáme místy přehánky nebo bouřky. Večer je čekáme od jihozápadu četnější a i silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat na jihovýchodě do 36 stupňů Celsia, jinak naměříme v průměru od 38 do 32 stupňů a na západě bude jenom kolem 25.
1: Rock Radio. Doprava.
0: D6 je stále uzavřená ve směru na Cheb, na 133. kilometru bouralo auto a v Dubí se boural u kostela na Ruské ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: Zuzko, díky, to byla teda jízda. No a teď už pokračujeme v muzice. Akceptky nám zadudají Metal Hearts.

0: Accepti a jejich metalový srdce na Rock Rádiu 7,5 minuty po půl sedmí. Dneska je úterý 30. června, je poslední červnový den, smradi už mají druhý den prázdniny oficiálně, jestli to tak můžu říct, že vlastně v pátek byl konec školního roku. No a dalo by se to slavit různě, buď tím, že se jako vždycky doma najebeme, a nebo můžeme jít třeba na koncert. A dneska bude tady koncertovat Vincent Damont Fournier.
1: Damon. Ano, neboli naše Alice Koprová, oblíbená, dorazila do České republiky v celé své kráse, Alice Cooper, a vy stále si můžete koupit lupeny, jsme koukali, že jsou ještě.
0: Dneska v Plzni v Luxpeed.cz aréně, lístky ještě jsou dokonce i na sezení, jsem koukal, tak kdybyste chtěli si na to sednout, protože už taky třeba nejste nejmladší, Alice Cooper už taky přece jenom má svůj věk, přestože teda loni vydal další nový studiový album The Revenge of Alice Cooper, dokonce se svou bejvalou kdysi jako původní partou, tak natočili novou desku, tak doufáme, že i tyhle ty věci doveze, tak pokud byste chtěli na Alici, tak můžete vyrazit dneska do Plzně do Luxpeed Areny. No a kdyby vám to nestačilo, tak potom v září sem Alice Cooper přijede znova, ale nebude sám, protože přijede ještě s Joem Perrym a Johnny Deppem a to jejich partičkou Hollywood Vampires. Ty tu budou 6. září ve sportovní hale Fortuna v Praze. A taky na to jsou ještě lístky.
1: Radujme se, veselme se a tak dále.
0: Takže
1: takže vyražte na kulturu, přátelé, a za chvilku už AC/DC.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv?
1: Máme 12 minut do 7. Zuzko, povídej.
2: V Brazílii je šaman, u kterého si můžete za 250 000 korun v přepočtu vynulovat body count, neboli počet svých sexuálních partnerů.
3: To jsem viděla.
1: Proč bych to dělal ze 3 na 0?
2: Jako prý, že ti to má pomoct, když hledáš vážný vztah, tak aby si šel do něho s čistým štítem. Míří tam hodně lidí po 30.
3: Jako mě by fakt zajímalo, jak to vybělí, jako, nebo jako vynule.
2: Jaký rituál, no,
1: ti naroste blána zase.
3: To nedává vůbec jako smysl, prostě, to úplná kravina, tyjo. Ale je to teda skvělej business plán. Napadlo mě, že bych tady taky mohla doma ve vaně třeba okoupat v nějaký močce, víš, polejt na mě pár kytiček a říct, dej mi půl mega, od teďka seš pana. Co?
2: Pana sice už ti to neproroste, ale...
3: No, tak panenská blána ti nedoroste, ale od dneška seš pana, nebo panic.
1: Jako už se dává, nebo dá takhle prodávat ledacos, různý služby, tak jako proč ne? Mě třeba fascinuje...
3: Budeme to dělat spolu ve dvojice?
1: Jo, prosím.
3: Jakože šamanská dvojice, jako Honzík s Anabel, prostě můžete k nám dojít si vynulovat body count.
1: Stačí mi 120 000, ty se nechte 130 a budu spokojený.
3: No to ne, já budu brát víc, protože jsem to teď vymyslela, ale...
2: Já bych chtěla říct, že jsem to vymyslela já, jo, takže já to
3: dobře,
2: budu vybírat.
3: Dobře, vymyslela to, že Zuzka dostane 20% za nápad a my dva si šápnem zbytek s tím, že já budu mít samozřejmě větší částku, je to domluvený.
2: Tak je to vymyšlený.
1: A chodí na to ty lidi tam?
2: No chodí.
3: Právě, že jo, oni jsou úplně pomatený, nebo nevědějí, co s penězma teda.
1: Jaký mají body count?
3: Asi hodně vysoký, asi když hodně. Stojí za to jim dát 250 000.
1: A platí to jenom jako na partnery, nebo třeba když seš masový vrah, takže ti to udělá taky ten body count na nulu zpátky?
2: To nevím, ale
3: můžeš napsat dražší. Tomu šamanovi, zeptat se, jak to funguje.
1: Tak napíšeme šamanovi a vy zatím budete poslouchat Rammsteiny a Sehnsucht na Rock Radio.

0: Santana a Steven Tyler za mikrofonem v pecce Just Feel Better. 2 minuty před 7 na Rock Rádiu v dnešním úterním rokovém rozjezdu. A my si teď, přátelé, vyzkoušíme takový rádiovej zázrak, protože Anabel se válí 20 kilometrů od mikrofonů, ale přesto bude mluvit. Zkus to.
1: Jsem tady!
0: No, tak si to uveď.
1: Jste tady? Dáme si zprávy!
0: To bylo strašný.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
7: Zprávy. Hezké úterní ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu zprávy. Způsob, kterým se vláda staví k účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Kabinet by podle něj do rozhodnutí měl postupovat podle dosavadních zvyklostí, tedy tak, aby prezident jako hlava státu měl možnost zastupovat Českou republiku v pozici vedoucího národní delegace, jak na neformální večeři lídrů, tak na následujícím jednání Severoatlantické rady. Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání v kauze usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Obžalovaná seniorka a zubařka si mají za předem naplánovanou vraždu odpykat 13 a 12 let vězení. Ženy tvrdí, že plnili mužovo přání odejít ze světa. Slovensko v pondělí podle předběžných údajů místních meteorologů zaznamenalo nový teplotní rekord v podobě 41 stupňů Celsia. Naměřili je v Turni nad Bodvou u Košic na východě Slovenska. Maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v Mexiku Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Německo překvapivě vypadlo v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehlo na penalty 3-4.
8: Rock Radio. Počasí.
7: Dnes bude převážně oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, od západu čekáme přehánky nebo bouřky, večer budou četnější a silné, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 36, naopak na západě kolem 25.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
7: Na D11 se bouralo ve směru na Prahu. Na 41. kilometru se srazil nákladák s osobákem, tvoří se tam kolony. Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Cheb. Na nájezdu exitem číslo 133, tam je auto na střeše, vjezd na dálnici je uzavřený a v Dubí se bouralo na Ruské ulici.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
9: Dobré ráno, čumáci!
0: Co nejvyšší dnešní body count vám přeje Honza,
10: Anabel
7: a Zuzka.
0: Opět necelý 3 minuty po 7 hodině raní v úterý 30. června. Když řeknu tlustá Berta, Dívám se na tebe, nemyslím to nijak zle.
10: Já jsem právě chtěl říct, že se mám urazit, nebo...
0: Ne. Civilní obrana, Proteus, Alkehol, Komunál, Doga, Trautenberg a další. Tohle a spousta jiných, asi ještě třeba tři, jsou kapely Rockfestu Dačice, který se koná 23. až 25. července.
10: Ano, my tady stále máme pro jedno z vás dva lupeny, takže si pište na Messenger, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
0: A teď už se s kapelou Plexis pojďme podívat do bárů.
8: Rock Radio.

0: Linkin Park na Rock Rádiu s peckou New Divide, 11 minut po 7. Dneska je úterý 30. června, máme poslední červnový den, tak jsme se rozhodli, že vám ho zpříjemníme nějakou chvílí meditačního usebrání.
1: Oznamuji, že jako certifikovaná čarodějnice dnes rozdávám virtuální ochlazení. Právě teď se vaše tělo ochlazuje a cítíte, jak z vás padá tíha veder, které nás v posledních dnech postihly. Afirmujte se mnou a opakujte nahlas. Přijímám chladivou energii. Každý můj nádech je o stupeň chladnější. Kolem mě vane příjemný vánek. Jsem v klidu, jsem svěží a slunce nade mnou nemá žádnou moc. Pro více čarodějnických tipů sledujte můj Instagram.
0: Kolik jsi za to chtěla, za tohleto?
2: Prosím vás, normálně za to beru peníze, dneska je to pro vás zdarma, takže samozřejmě nemáte záč a doufejme, že vám to pomohlo. Já jsem se nechala inspirovat jednou nejmenovanou čarodějnicí, která nás s Honzíkem vyběhla na Instagramu a posílala takovéto čarodějné ochlazení, takže doufám, že to bude fungovat a že vám hned chladněji.
0: Já jsem spocený až na zadku, takže na mě to nezabralo vůbec teda.
2: A ty jsi nemluvil nahlas, neafirmoval, málo jsi to dělal blbě.
0: Málo jsem afirmoval. No. Tak afirmuj tě na Rock Rádiu, tady s Beatlesákama, Let It Be.
3: Rock Rádio, slušnej rok pro pamětníky.

0: Krásný ječák kapely In This Moment v pecce Black Wedding, kde na mikrofonu hostuje i Rob Halford. 20 minut po sedmí v úterý 30. června. Přátelé, přistál nám v noci, asi o půlnoci, do vzkazníku velice zajímavý vzkaz. Než ho přečteme, já trošku naladím atmosféru večerního města nebo nočního. To tam nebylo.
1: To spadla Zuzka ze stolu.
0: Povídej.
1: To je ono už.
0: Mm-hmm.
1: Dobrý den. Mohli byste prosím říct nějaký den do éteru, aby si dotyčný expert, který si vás denodenně pouští do vnitrobloku po nočním klidu do ranních hodin v Karlíně na adrese Petra Slezáka 6, aby si zavřel okna anebo snížil hlasitost. Již je v řešení městské policie a spoustu lidí to velice obtěžuje. Moc děkuji, klidně i teď. Pán to poslal teda v době, kdy vysílá Jirka Němý, který samozřejmě nic neokomentoval, takže jsme se rozhodli vzít spravedlnost do vlastních rukou a samozřejmě moc zdravíme našeho fanouška na adrese Petra Slezáka, milujeme tě. Takže pokračuj v průzení sousedů, je to v pořádku.
0: Přesně, pouštěš to, pušti to ještě víc na hlas.
1: Bohul to pořádně, ať je tam slyšet. Rock rádio, rock je slušná muzika.
0: Ano, jestli je to v řešení městské policie a pořád se to nevyřešilo, tak se to ani nevyřeší.
1: No tak když to má v rukou městská policie, neočekávala bych velké výsledky. Já miluji policajty samozřejmě.
0: Takže děkujeme.
1: Děkujeme.
0: A přejeme krásný ráno.
1: Měj se hezky a čau, za chvilku divoký byl.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Energie tohoto města.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opravdu.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Hosti na Rock Radius Hunter's Moon, loveckým měsícem. Pár vteřin po půl osmí v úterý 30. června. Pojďme na další rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Radio. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jsou tu rychlé zprávy. Zbraňová amnestie, při které lidé můžou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně nebo střelivo, dnes skončí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších víc než 5000 utrpělo zranění. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Podle expertů může trvat několik týdnů, než bude známý skutečný rozsah této tragédie. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno, v jihovýchodní polovině území

0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rock Rádio. Zuzko, díky. Jenom pro tebe Meredith Brooks a Beach.

0: Meredith Brooks, Bitch na Rock Rádiu, 6 minut po půl osmí. Při úterku teďka jedna novinka, která zní nějak takhle. Ne, to tam není. Ale určitě jste poznali, už podle těch bicích.
1: Finger Dead Punch.
0: Ano. Kapela Five Finger Death Punch představuje nový single De Opresso Liber a ten má svůj důvod,
1: co to znamená?
0: Protože to nevím. Opresso bude něco s kafem, víš?
1: Depresso, to jako něco mezi kafem a expresem a depresí. Tak.
0: A Liber je něco mezi librou a svobodou.
1: Tak to je krásný název.
0: Takže asi, že máš svobodu k tomu dát se ještě jedno kafe dneska, čtvrtý.
1: Díky.
0: Není záč.
1: Dám si.
0: Každopádně, tenhle ten single vyšel proto, protože už 31. července kapela vydává

0: jubilejní, jestli to můžu říct, desátý studiový album, který se jmenuje Legacy.
1: Ano, datum si říkal 31. veď.
0: Ano.
1: Mě na tom, konci měsíce.
0: Mm-hmm. Mě na tom zaujalo to, že 31. vydaj, ale pokud by si chtěla fyzický nosiče, placku, něco, tak to vyjde až 18. září.
1: Až takhle daleko?
0: Mě by zajímalo, jestli ještě někdo vůbec kupuje CDčka, to se pak musíme někdy zeptat.
1: To by mě nějaký zajímalo.
0: Každopádně, pokud byste chtěli album pořádně naposlouchat ze předu, ze zadu, ze spoda a ze zhora, tak to udělejte, protože už 31. ledna 2027.
1: Ledna. Já jsem právě říkal, že to je najednou přehodil. Ano. Z července na leden.
0: To je 31. ledna 2027 v pražský O2 aréně.
1: Dorazej. A pardon, to jsem byla rychlejší, přemýšlela, než teda mluvila, než přemýšlela, nevadí.
0: Já mluvila, přemýšlela,
1: velmi rychlá byla, všechno bylo.
0: No a před kapelu jim bude dělat hádej kdo?
1: Nevím, nechám se poddat.
0: Dimitri.
1: Jako fakt? Tak to je skvělý, tak to okamžitě jdu schánět lístky.
0: Běžíš na Nojda, na Vaška.
1: No jako jo, jako to bych šla, to je dobrá kombinace, protože já mám ráda Five Finger Death Punch a Dimitri taky, takže to je super.
0: No já jsem si právě říkal, jaký by to bylo, kdyby si Five Finger Death Punch pozvali Nojda na hostovačku.
1: No mohli by, to on by to dal, slyšet. Jako on je tak dobrý, že on by to dal s prstem v zadku.
0: Viď? Mm. Tak Vašku, zaříď to.
1: Ano, chceme vidět duet.
0: Za chvíli další muzika, tam teda Vašek nebude, budou Harley, zatím je to dobrý.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
5: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
6: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
5: Romantika.
6: Sportáky.
5: Zábava pro děti a mnohem víc.
6: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
5: CZ.
13: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Je za 10 minut 8, posloucháte rokový rozjezd Rock Radio, song Not Meant to Be od kapely Theory of a Dead Man, teorie mrtvého muže.
1: My tady máme jednoho živého muže na motorce, ty jsi s ním mluvil, viď?
0: Já jsem si s ním včera volal, no.
1: Vy jste si kluci povídali, no tak uvidíme, co nám popovídá teď v motokecech.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když na závody mistrovství světa dojede se všemi doprovodnými kategoriemi stovka závodníků, je to masakr. Logisticky i pořadatelsky. A teď si představte, že jich máte v předběžné startovní listině na 282. Jako vážně, 282 motokrosových šílenců ze 40 zemí světa. To už je pak vážně síla. A taky výzva. A přesně s takovou se tento víkend poperou pořadatelé motokrosového mistrovství světa juniorů v Jíně. Jín patří mezi legendární tuzemské trati, ale takový masakr tam fakt ještě nebyl. A cože může fanoušek čekat od víkendového klání? V pátek slavnostní zahájení s představením všech jezdců. Sobota pak bude ve znamení tréninku a kvalifikací, ze kterých postoupí z každé třídy 40+2 nejlepších do nedělních finálových závodů. Přesný rozpis najdete na Instagramu jiňinských pořadatelů. Českých závodníků najdete ve startovce hned 18 a všichni doufají, že zrovna oni budou mezi těmi, kteří si dají celovíkendový program. A k tomu jim musíte dopomoci vy svými hlasivkami, trumpetami, řechtačkami a hlavně pozitivní náladou. Mimochodem, trať doznala úprav ve spolupráci s šéfdesignérem MXGP Fredem Vernestrátenem, tak, aby odpovídala současným motokrosovým trendům. Víkendový program pro bahňáky je tak jasný. Jihočeský Jinín a mistrovství světa juniorů ve třídách JMX 125, 85 a 65.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Pearl Jam na Rock Rádiu s peckou Black neboli Černá, minutu a půl před osmou.
1: Honza mi řekl, pojď to ukončit, tak...
0: Že bychom to spolu ukončili?
1: My dva, tady skokem z pátého patra.
0: Tyjo, to ne.
1: Mohli bychom tím nikomu vyhrožovat.
0: Že na něj skočíme z pátého patra?
1: Uhněte, skáčeme.
0: Si myslím, že když skočíš z pátého patra, tak se ti zarazejí nohy do zadku a do hlavy někam.
1: To je dost možný, hlavně vypadne jako první to okno, který rozmázne tak 8 lidí, takže to bude velmi veselá odpověď.
0: A zrovna v tu chvíli bych si to rozmyslel potom.
1: Jo, já bych byla ráda, aby zrovna v tu chvíli procházel pár konkrétních lidí. No nic, dáme si zprávy počasí a dopravu.
0: Vaše denní dávka depresí na Rock Rádiu.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
2: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: Hezké ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance do Ankary nelétal. Hlava státu o tom v pondělí mluvila v živém vysílání na Facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Před druhým čtením je taky například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného a předloha o zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Představitelé Iránu a USA se dnes setkají v katarském Doha na žádost Teheránu. Řekl to v pondělí americký prezident Donald Trump. Schůzky se zúčastní Trumpovi vyslanci. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, na západě místy zaprší a večer čekáme od jihozápadu všude přehánky a bouřky, i četnější a silné. Nejvyšší teploty budou na jihovýchodě až 630 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni a na západě naměříme kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 171,5 kilometru a pozor si dejte taky v Hradci Králové na Pražské třídě, tam se taky bouralo a nehoda se stala v tunelu Mrázovka v Praze, tunel je uzavřený ve směru na Barandovský most.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať vám Rock Radio hraje pořádně na hlas ve dne v noci, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 4 minuty po 8 v úterý 30. června. Přátelé, Rockfest Dačice 23. až 25. července.
4: Ano, máme tady dva lupeny pro jednoho z vás, stále si o ní můžete psát na náš Messenger, ať už Instagram nebo Facebook Rock Radio, takže pište, po 8:30 zvedejte telefon.
3: A teď už se dáme Queeny a Radio Lady Gaga.
1: Rock Radio.

0: Donnery, love you too much, miluji tě příliš moc na to, aby si dohrála 13 minut po 8 na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Mám tu pro tebe, když máme ten poslední červnový den, takovou specialitku.
1: Ano.
0: Z historického okna samozřejmě, protože už jsme starý, tak se hrabeme v minulosti. Jednou na to muselo dojít už, takže 30. června roku 1977, to jsem ještě nebyl na světě, a ty jsi začala chodit na střední školu, tak Marvel Comics vydali speciální číslo komiksu s kysákama, kde kysáci byli hlavní hrdinové a bojovali proti doktorovi Doomovi. A tohleto číslo potom začalo takovou speciální edici, super special, super speciální edici komiksů, která pak vycházela dál. Byly tam pak Beatles, Star Trek, Indiana Jones, Santa Claus, spousta jako různých takových postav, kapel. Ale tohleto číslo bylo první a tenhle ten komiks zboural ty žebříčky prodejnosti Marvel komiksů v té době, protože na prvním místě se strašně dlouho drželo první číslo Spidermana a kysáci přišli a sfoukli to. A je tam ještě jedna zajímavost, protože kysáci samozřejmě byli takový, jaký byli, nebo furt pánové jsou, i když už nekoncertujou, tak aby to bylo něčím speciální, tak oni každej odebrali trochu svý krve a nechali to smíchat s ingoustem, z kterého se potom ty komiksy tiskly.
1: Ty krásno, to je hustý, tak to už dneska ten jeden výtisk má cenu menšího baráku tady v Hlubočepích.
0: No, nebo třeba bytu 0 plus 0 na Václaváku tady.
1: No, nebo garáže tady na IP Pavlova.
0: Jakýho podchodu. Ano. No, něco takového. No, myslím si, že vzhledem k tomu, že to bylo nejprodávanější, tak těch komiksů bude hodně.
1: Bylo
0: takže
1: hodně jich je v oběhu.
0: Asi takovou zase cenou to mít nebude. Je pravda, že jsem to nezjišťoval. Je vlastně logický, že ty jako stará židovka se ptáš zrovna na tohleto.
1: Okamžitě. Samozřejmě bych to zpeněžila, vydražila.
0: A prodala.
1: A skřísila z nich z toho DNA, z toho novinovýho toho bych udělala dalšího kysáka.
0: Ale je to zase dobrý nápad na to, kdyby prostě takhle někdo chtěl udělat svůj merch, takže tam může dát svůj krev.
1: Třeba. Já si dávám radši do obličeje zpátky.
0: No, dobře.
1: Upíří terapie se tomu říká.
0: Tak to probereme za chvíli. Tak si dáme radši muziku už zase. Vohnouti, hledají zpěváka na Rock Rádiu.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: Nothing More na Rock Radio, ještě jednou. Nothing More na Rock Radio s andělským songem v 8 hodin 22 minut. Dneska máme 30. června, ale ještě se vrátíme přesně o týden zpátky, do 23. června, kdy v Albuquerque, nebo v Albuquerque, v Novém Mexiku hráli thrash metaloví veteráni Machine Head. Albuquerque je vyhlášený jako, jak to říct, město metalu, protože jejich starosta Tim Keller je dlouholetej zastánce tvrdý muziky, milovník, na rozdíl od spousty jako jiných nejenom amerických politiků, opravdu tuhle tvrdou muziku prosazuje. No a když se dozvěděl, že jeho oblíbený Machine Head budou hrát u něj ve městě, protože on je údajně miluje už od střední školy, od jejich prvních desek, tak se rozhodl, že jim udělá speciální traktaci. Dělají se takový ty akce, kdy ty přijedeš někam jako muzikant známej a dostaneš slavnostně klíče od města.
1: Já jsem se tuto informaci dozvěděla 10 sekund tady před vstupem. Je to pro mě úplná novinka, jsem z toho v šoku, protože říkám, že to vlastně úplná blbost, když do města vědeš, tam nevyjíždíš žádnou bránou, že by ti někdo sklopoval jako padací most a jinak se tam nedostaneš. Takže to vlastně hodně symbolický. Jako.
0: Strašně symbolický.
1: Ne, strašně.
0: Jako, a, není no, to klíč jako vodní domů, jako do bytu, že by se tam přišli, jako víš.
1: Jo, no každopádně podívat. Kluci nedostali, teda jsem pochopila, klíče od města, ale od místní věznice.
0: Ano.
1: Jakože humor. Zajímalo by mě, jestli fakt fituje ten klíč, jestli kdyby se tam rozhodli vloupat uprostřed noci, jestli by jako reálně se do té věznice dostali nebo ne, co myslíš?
0: Jako, že by zapařili večer
1: nebo
0: na boru.
1: Nebo to byl zase imaginární klíč do věznice.
0: No bylo by to rozhodně dobrý, kdyby se večer voželi a pak u toho vězení to odemkli a amnestie!
1: Jo,
0: a tak
1: jo,
0: by vyběhli všichni vrazy.
1: Všichni ty vězně, no vlastně. Tak pojďte, kucí, jdeme ven.
0: Samozřejmě je to opět jenom symbolický. Mně to přijde jako dobrý joke, ale už tam proběhly i jiný fóry. Třeba když hráli v Albuquerque Iron Maiden, tak starosta vyhlásil oficiálně městský svátek.
1: Mm-hmm.
0: Což je
1: a čeho?
0: Super.
1: Jen tak?
0: No jen tak, ničeho. Prostě pro Iron Maiden městský svátek, pojďme volno, tradadá. Já si myslím, že to je hezký. Škoda, že to nemůžeme dělat taky takhle lokálně. Víš, že přijede, já nevím, do Prahy hrát nějaká výjimečná z kapela, nevím,
1: přijede
0: Michal
1: Cooper,
0: David
1: tak
0: třeba.
1: Proč nemáme volno pozejtří, nebo kdy hraje v
0: dneska.
1: Plzni? Dneska. No. Proč nemáme volno, proč teď sedíme a pracujeme?
0: Já si ho udělám, nevím, jak ty.
1: Jo, já vím, jseš hajzl. My vám to za chvilku prozradíme, co se tady bude dít příští dny. Na to si uděláme speciální vstup, protože to si zaslouží.
0: Nicméně, když jsme o těch Maidenech mluvili, tak si za chvíli dáme Iron Maiden, Wicker Man.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Máme 2 minuty po 8:30 na Rock Rádiu. Iron Maiden zpívají, že jsem vykrmen,
1: no,
0: což
1: je
0: pravda.
1: No, já jsem taky docela vykrmená, naše sázka evidentně nevyšla, to si vlastně tak ještě dneska probereme, veď, v rychlosti.
0: Bychom si měli říct, no.
1: Bychom si měli, no, jak to dopadlo. Vlastně to probereme společně s tím, co jsme chtěli oznámit, a Zuzka má teď nachystaný športík.
2: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se

0: a že v současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Koubek končí u reprezentace po pouhém půlroce, národní mužstvo převzal v zimě a v březnu ho přes dva zápasy play-off po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na turnaji ale jeho svěřenci uhráli ve třech duelech jedinou remízu a s pouhým bodem obsadili ve skupině poslední čtvrté místo. Národní tým na konci září vstoupí do elitní divize Ligy národů. Kdo mužstvo jako trenér povede, zatím není jasné. Asociace žádné informace o možném Koubkově nástupci nezveřejnila.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 se bouralo směr Chomutov na sjezdu exitem číslo 60, na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 31. kilometru a směr Praha pozor taky na D11, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 31. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
3: Rock Rádio. Je, tuhle jsme tu dlouho neměli, už se těším do hospody k moři, když to tady poslouchám. Happy Old McWeasel a opilej námořník, Drunken Sailor.

0: Happy Olmec Weasel, Drunken Sailor na Rock Rádiu, 7 minut po půl devátý. Přátelé, je to tady Rockfest Dačice 23. až 25. července. Rozdáváme i dneska dva lístky a jeden majitel už je má skoro jistý.
1: Má je na dosah, když zvedne telefon, takže mobily do ručky a jdeme na to.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete.

0: Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
4: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
5: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chléba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
6: Je 8 hodin 39 minut, jsme zpátky v éteru a dva lístky putujou nevím kam, protože jsme vytočili někoho jiného, kdo nám to vzal. Halo, halo, máme někoho na drátě.
7: Určitě, dobré ráno, zdravím vás všichni.
8: No tak to je krásný, to byl Pája, on tady psal, že má Lupačová, výborně. Teď jsme se shodli na tom, že známe, máme společnou známou normálně.
7: No, ten svět je hrozně malý, já pocházím tady taky z toho kraje, takhle toho jižního a teď jsem slyšel v rádiu, že mluvíte o Maříži, o Slavonicích, vám to není možný tam dělat tady na kousek bydlím.
8: No s Otou jsem opravdu jezdila na skautský tábory, představ si, když jsem byla maličká před 25 lety.
7: Tak to je úplně krutý, no. Já jsem tomu trošku ani nechtěl věřit, vám to není možný, já si s tím.
8: No, takže ti gratulujeme, lístky na Rockfest jsou tvoje, takže ty seš odtamtať, tím pádem to nebudeš mít daleko, jestli tomu rozumím, nebo ses odstěhoval někam?
7: Ne, tam je u nás krásně, takže já tam budu až do skonání světa. Já tam mám asi 15 km do Dačic.
8: No tak to je krásný, a s kým vyrazíš?
6: No mě by zajímalo, kde to prosím tě je teda, odkud seš, já jsem to furt jako nepochytil teda.
7: A to je malinká obec, jmenuje se Oponešice, je to takovej pupek světa.
6: Oponešice, ježiš, to je hezký.
7: Oponešice, to je to krásný, já jsem jediný v republice, takový název tady žádný není.
6: A bydlíš tam ty a tvoje paní a to je všechno?
7: Bydlím tam já, moje manželka, moje motorka, moje dvě děti, nádherný.
6: Takže jste čtyři.
7: Takže jsme čtyři, já mám tam ještě svoje rodiče. No a bráčku to mám vlastně ve Slavonicích, to už jste si asi přečetli.
8: No, jo. Tak já zrovna jedu o víkendu do Slavonic, teda do Maříže za našima, jedu tam točit videoklip, takže se tam taky těším, je tam krásně na jihu.
7: Je, keramika Maříž. Já jsem to, tuhle jsem tam projížděl na motorce, samozřejmě tím zákazem až na Novou Bystřici, ale po tomhle to je úplně prostě krása, to je to úžasný.
8: Je to tam nádherný. No tak si to moc užijte, každopádně nám pak klidně pošli nějaký fotečky, jaký to bylo na festivalu a měj se báječně.
7: Děkuji moc, ať vám to hraje.
8: Tak hezky
6: prosím tě,
8: ráno.
6: No. Akorát Pavle, ještě nám zůstaň na telefonu, musíme s tebe vydindat nějaký kontaktní údaje, tak nám nezavěšuj.
7: Já zpívám všecko, vykecám.
6: Děkujem.
8: Tak zatím, papa.
7: Ahoj.
9: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
8: A teď už Metallica a Whiskey in the Jar.

0: Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Až jednou zaklepou

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: Rybičky 48 a jich nebeská prána na Rock Radio 10 minut před devátou. Já chci odejít nahej!
1: Já myslím, že odejdeš nebo oblečený, vzhledem tomu, že jdeš na letiště, tak by si mohli taky vyvíst, takže bych
0: doporučovala
1: bych zanechat v oblečení za mě teda.
0: Pane, proč berete sebou ten obušek? Je to nejobušek. Nic. Přátelé, dneska je 30. června, poslední červnový den a my jsme si před kdy? To je 2,5 měsíce zpátky, jsme se hecli, že tady s Anabel do konce června, nakonec jsme to protáhli, zhubneme každej aspoň 8 kilo a pokud nezhubneme 8 kilo, tak budeme muset splnit 3 zlý úkoly. Ty 3 zlý úkoly byly. První, sežrat surströmming, neboli tu skvašenou vonavou rybu. Už zvracíš?
1: Já už zvracím předem. Teď a to jsem si to jenom představila jako, a už bliju, jako to je hrozivý.
0: Druhý úkol, ponořit se do takového toho bazénku v sauně s tou ledovou vodou.
1: To umřeme oba dva.
0: To já dostanu normálně infarkt. A třetí úkol byl oblíct se do nějakého šíleného kostýmu a splnit někde na veřejnosti nějaký úkol, který ti protistrana vymyslí.
1: To bude taky strašný.
0: Takže to musíme realizovat, nebo teda vlastně neměl bych prozrazovat, jestli musíme, ale už si můžu prozradit.
1: Už je to venku, samozřejmě všichni si všimli, že nevypadám ani já jako modelka Victoria's Secret. Honzík má stále lehký pupíček.
0: Já takže vypadám jako Victoria's Secret.
1: Ale na rozdíl ode mě zhubnul krásných 5 kilogramů.
0: Ano. No. Podařilo se mi schodit aspoň 5 kilo a doufám, že přes prázdniny to zase naberu zpátky.
1: No a mně se podařilo nepřibrat nic, takže to je vlastně jaký úspěch.
0: Jo, počkej, to slavíš takhle, jo? Ty jsi to měl na druhou stranu, jako já zhubnout 8 a ty 8 přibrat.
1: No naštěstí, ono to chvilku vypadalo, že těch 8 opravdu přiberu, protože jsem přestala kouřit, takže to chvilku vypadalo opravdu velmi špatně se mnou, že budu mít spíš o 6 kilo ještě víc, takže já jsem ráda, že mám to, s čím jsem začínala, tu počáteční startovní váhu.
0: Jinými slovy, přátelé, jednak vám přejeme hezký zbytek dnešního dne, budou bouřky a tak, tady Zuzka slibovala. A jednak si těšte na to, že budeme muset plnit tyhle ty šílený úkoly, takže určitě naše sociální sítě jsou s otevřenou náručí na tyhle ty ptákoviny připravený.
1: No a my tady jdeme se Zuzkou smutnit, protože nám Honzík odjíždí na dovolenou, takže tady budeme 3 dny sami samotinký, opuštěný, bez tebe, bude to hrozný, jsme smutní a budeš nám chybět.
0: Bude to fakt strašný, budete chtít, abych vám každý den do vysílání volal a ještě ke všemu pošlete třeba 500 zpráv denně do naší společné skupiny, takže se fakt těším.
1: To dělám i když seš doma, takže
0: já vím. Tak se mějte krásně, přátelé, a se mnou zase v pondělí naslyšenou a holky si to tu užijou sami.
1: Mějte se báječně a páčík slimáčík.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
4: Rock Radio. Zprávy.
5: Hezké dopoledne, máme krátce po 9, jsou tu další zprávy. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5% a ODS by získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání v kauze usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Obžalované seniorka a zubařka si mají za předem naplánovanou vraždu odpykat 13 a 12 let vězení. Ženy tvrdí, že plnili mužovo přání odejít ze světa. Slovensko v pondělí podle předběžných údajů místních meteorologů zaznamenalo nový teplotní rekord v podobě 41 stupňů Celsia. Naměřili je v Turni nad Bodvou u Košic na východě Slovenska. Maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v Mexiku Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Německo překvapivě vypadlo v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehl na penalty 3-4.
4: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes bude převážně oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, na západě odpoledne budou přehánky nebo bouřky a večery čekáme od jeho západu i četnější a silnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na jeho východě až 36, naopak na západě kolem 25.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
4: Rock Radio. Doprava.
5: Na D1 pozor ve směru na Prahu na 31. kilometru se stala nehoda. Bouralo se taky ve směru na Brno na 171. a půltém kilometru. Tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se řeší nehoda na D11 ve směru na Prahu na 31. kilometru a větší nehoda se řeší taky v Toužimi na Plzeňské ulici.
3: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
4: Rock Radio. Rockový dopoledne.
6: Tak na západě, jo. Na západě mají krásný počasí.
5: No, to jo.
6: Mají krásných, kolik jsi říkala, 25?
5: 25 dneska.
6: Ale ono je to stejně jedno, jo, protože i tady je teď míň a stejně je furt horko. No jako pocitově, to je potřeba vždycky dodávat. Pocitově je to furt masakr.
5: Pocitově je 40, no.
6: Já už normálně se těším na listopad, abych se vyspal.
5: Jako já nemám ráda zimu, vždycky říkám, že teplo lepší, ale tohle už je jako moc.
6: No je to, no, a hlavně, když se to táhne. Mm. Víš co, jako... Já už jsem fakt, já slyšíš tak, jsem, ty jo, já jsem vyřízený.
5: No to já taky, jsem tva melu už.
6: Nevyspalej.
5: Melu
6: a no a ty ještě stáváš brzo.
5: No. Ale no, to je zase chládek, aspoň trošku chládek.
6: No, ale je to no, úplně stejný. Horko. Já taky nemůžu spát, takže...
5: Je to.
6: Takže dneska to bude jako unavený asi, přátelé. máte mě tady, tak, tak si mě užijte, tak dobrou, ne, nějak to. Hele, oni se o to postarají umělci, Lordy, hele, Vanastovky, Queens of the Stone Age, tak to je muzika, která se postará o to, aby to jako bylo dobrý, a já se vám občas přihlásím, no. Kamil vám přeje hezký rokový dopoledne, máme 9:05. Svátek mají Šárky dneska při úterku, takže to já musím popřát, ještě se na to dostaneme v elektrickém obědě, ale teď už pojďme na muziku.

0: Brian Adams na Rock Rádiu 9 hodin a 20 minut a my koukneme na rokový referendum, tedy na desky, které jsou v nabídce aktuálního rokového referenda, který najdete na našem webu rokovýradio.cz. No a můžete hlasovat a rozhodovat, která ze tří desek v sobotu večer od 19 hodin zazní na frekvencích Rock Rádia. No a tento týden je to pohled na domácí scénu a je to tak jakože zajímavě, protože všechny tři desky jsou tak nějak zapovězený bývalým režimem, na který už si možná spousta posluchačů dnešních ani nevzpomene, ale ještě jsou mezi vámi pamětníci. Takže jsou to zapovězený skladby a navíc všechny tři desky jsou přehrané, řekněme, prostě jinými lidmi. A ať už se jedná o Ex Argemu a jejich desku Velká Morava z roku 2012, tak to je samozřejmě deska, která měla být v roce 1988, dokonce byla zaznamenána, jelo se k ní velký turné, ale pak přišla stopka a v podstatě znamenala i konec té původní Argemy z 80. let. Tak to je číslo jedna. Můžete hlasovat, 36% z vás už hlasujících si myslí, že by měla zaznít tahle deska. Pak je tam Ingot, taky letošní album, který se jmenuje 100 černých let. Měli jsme tady Juru Šperla, který mluvil o téhletý desce, že jsou to písně Karla Kryla, který oni s kapelou zpracovali a dali jim nový formát, takže taky zapovězený umělec, který dostal novou podobu a právě Ingot má číslo 2, 18% z vás si myslí, že by měla znít tahle deska. No a poslední v řadě je Zemětřesení 2, rok 2023 a deska Finále, což je vlastně zkompletovaná deska Zemětřesení, která měla vyjít, Jirka Schillinger ji připravoval těsně před smrtí, takže taky takový zapovězený umělec a hlavně zapovězená deska, která neměla možnost vyjít a asi by byly velký problémy, kdyby tenkrát vyšla v tom znění tak, jak měla, ale jak jsem říkal, Zemětřesení 2 se postaralo o finální podobu a v roce 2023 vyšla. 46% z vás si myslí, že by měla znít tahle deska. Tak na to koukněte, zahlasujte, čas máte poměrně dost, nebo času, protože uzavřeme hlasování až v sobotu někdy odpoledne. Tak, to je nabídka rokovýho referenda pro tento týden a my jdeme na Van Halen.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrál česnek, co má říz.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Alice Cooper na Rock Rádiu dneska zahraje v Plzni, je to tak? Asi jo, ne? Já myslím, že jo, dneska, při 30. červnu, to tak vypadá. Každopádně, jestli máte lístky, tak super, jděte na Alice Cooper, já už jsem ho viděl. Dneska na něj nevyrazím, ale vy můžete, pokud jste z Plzně okolí, anebo pokud jste úplně z jiného regionu, tak vám dáme taky kulturní tipy, ale až na víkend. Nicméně, pokud jste třeba dnes z Prahy a okolí a chcete zažít taky legendu, domácí legendu, tak máte možnost, protože dneska hraje Olympik na výstavišti v Praze, a to konkrétně v Gauči, nebo na Gauči, já nevím, jak se to tam jmenuje, jak se tomu říká, každopádně Gauč, tak asi všichni budou vědět, o co jde. Tak já tam dneska hraje Olympik a tam se chystám já třeba, protože si chci Olympik užít. Mám je rád, můžu je vidět v podstatě po každý, užil jsem si je loni na Rokinech a stejně to bylo málo, takže dnes se chystám na výstaviště do Prahy užít si Olympik v Gauči, nebo na Gauči. Fakt nevím, jak se to říká. Takže jestli máte taky chuť si poslechnout Jasnou zprávu a Okno mý lásky a další jiné věci, tak určitě doražte a pojďte. Třeba ještě budou lístky, nevím, jestli jak to s těma lupenama je, ale snad by ještě měly bejt. Každopádně, jak jsem říkal, kulturní tipy na víkend za chvíli a pak další muzika. Ozzy Osbourne, Amorphis, dáme si taky Tři Segry nebo Lennyho Krevice.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
7: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Rock Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
5: Zprávy. Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Vláda navrhla zvýšení rodičáku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. No a tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu pětileté čekání na vítězství. Po čtyřech neúspěšných ročnících porazila 6-3, 6-2 rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním kole Roland Garros.
0: Rock Radio. Počasí.
6: Dneska bude polojasno až oblačno, místy i bouřky, které mohou být intenzivní, tak pozor na to, ale současně jenom lokální, takže se budou objevovat opravdu jenom místy. S teplotami mezi 28 až 32 stupni Celsia.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Rock Radio. Doprava.
6: Mám tady pro vás jedno upozornění a to se týká Klatov, konkrétně v ulici Plzeňská. Tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak s tím počítejte. Jinak se to zdá být čistý, tak opatrně a šťastný dojezd.
7: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
6: Máme něco málo po 10. hodině úterý 30. června a pokračujeme v rokovým dopoledni, u kterého vás vítá Kamil Dráb. A mám tady pro vás samozřejmě spoustu muziky, tak to nebudeme zdržovat. A jdeme si něco pustit, ať se vám hezky odpočívá, pracuje, anebo cokoliv sportuje. Nevím, co všechno můžete při poslechu Rock Radia dělat, ale to není důležitý. Důležitý je, že nám k tomu zahrajou Kabáti, Kissin' Dynamite a na začátek Nightwish se svojí skvělou předělávkou hitu Garyho Moora Over the Hills and Far Away. Tak hezký úterý s Rock Rádiem.

0: Plastik Betna na Rock Rádiu, 10 hodin a 17 minut, takový příjemný osvěžení do těch horkých dnů a my se pojďme podívat na dnešní datum 30. června, kdože nám to slaví narozeniny a kytaristi, já vždycky připomínám ty bubeňky, protože k ním mám samozřejmě blížší vztah a dneska budou mít radost kytaristi, protože určitě ocení narozeniny jednoho výjimečného švédského mága, jak se mu říká, a jedná se samozřejmě o Yngwieho Malmsteena, který dneska slaví 63. narozeniny. Tak o tomhle kytaristovi, kdo asi tak nějak přičuch k hudbě a obecně ke kytaře, tak tady asi není o čem. Co se týká jeho technických znalostí anebo umu, tak to je opravdu... To, co to je? Pendolino to není. To bude ještě možná takový ten rychlovlak, který jezdí někde v Japonsku nebo kde. Prostě to je neskutečná rychlost, co on předvádí. Samozřejmě čerpá hlavně tedy z vážní hudby. Už spoustu projektů postavil právě na vážní hudbě a spojení s heavy metalem obecně. Dneska slaví 63. narozeniny. Začínal v kapele Alcatraz, tam mu to bylo brzo málo, tak se hned pustil do svojí solový kariéry a tu si drží až dodnes. Má na kontě nespočet alb, sporo, nebo většinu věcí si natáčí sám, všechno si aranžuje sám, dokonce i zpěvy, takže když u něho zpívá třeba Ripper Owens nebo Ducky White, tak všichni dostali jasný instrukce, jak to má znít od prvního do posledního tónu, protože on to vždycky vysvětluje tak, že je to jako kdybyste malíři nebo kdyby malíř maloval obraz a někdo mu do toho říkal, co tam má dát a nebo nemá. On má jasnou představu o tom, jak to má vypadat a podle toho taky jeho hudba zní. Takže to, co posloucháte, tak je všechno z jeho hlavy, do ničeho si nenechá kecat a všechno, jak se říká, maluje sám, co se týká hudby. Ještě bych připomněl určitě narozeniny dalšího muzikanta, 58. dneska slaví zpěvák kapely Pantera. Teď jsem chtěl říct ex, ale Pantera vlastně funguje a film... Phil Anselmo je vlastně pořád mezi živými, takže ano, zpěvák Pantery, takhle to můžeme říct, tak dneska slaví 58. narozeniny, tak mu přejeme taky všechno nejlepší. Dáme si Foo Fighter za chvíli, Škvor a třeba taky Umf.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
16: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
19: Carglass

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: dobou docela dost a požehnaně, ale co jsem chtěl říct, tak v tuhletu chvíli bych vás standardně zval na zítřejší středeční hvězdnou hodinu, vždy mezi 9. a 10. hodinou. Víte, že vás zásobujeme hvězdným hostem, který dorazí, a povídáme si o situaci ohledně kapely, muzikantů a tak dál. No ale zítra se tak nestane, protože máme prázdninovou pauzu, takže si můžete odpočinout od hvězdných hostů, což mi připomíná a taky mě, nebo respektive vás chci poslat na náš www.prokovýradio.cz do sekce podcasty, kde najdete právě všechny rozhovory, které proběhly od září do konce června. No a teď, když nebudou aktuální, tak si můžete vzít ty staré, které vám třeba utekly, a projít si je, poslechnout všechny ty, které tam máte zaznamenaný. Máme je taky na našem účtu Spotify pod sloganem Rock je slušná muzika, tak na tomhle účtu je najdete taky a můžete si zpětně nebo i třeba nějaký připomenout, který jste poslouchali třeba jenom tak jedním uchem, nebo třeba který vám úplně utekly. Zkrátka tu možnost máte využít k tomu, abyste přes léto poslouchali, až budete třeba někde na cestách, pojedete na dovolenou nebo kamkoliv. Také můžete poslouchat. A třeba i sekci Deska měsíce, která teda poběží i přes léto. Právě v tomto měsíci, tedy v červenci nebo následujícím měsíci, se budeme věnovat albu Plní energie od kapely Citron a přišli si o něm popovídat Jarda Bartoň a Vašek Vlasák, což už jsou v podstatě jediný pamětníci tohodle alba a natáčení týhletý desky z roku 1986, nebo respektive 85, v 86. vyšla. Tohle všechno tam najdete, takže www.rokovýradio.cz, podcasty a jak hosty, tak třeba Deska měsíce, Motokeci a další věci, to všechno tam najdete a můžete zpětně poslouchat při cestách na dovolenou. Dáme si Scorpions, dáme si Avenged Sevenfold, dáme si taky Vypsanou fixu a pomalu se blížíme k 11. hodině, to znamená elektrický oběd, kde si muziku budete vybírat vy. Tak už přemýšlejte, co si dneska zahrajeme.
1: Atención, señoras y señores! La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
6: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Energie tohoto města.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzavek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Koupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Koupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
1: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
0: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
4: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
5: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
6: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5%. ODS by získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Záchranné práce a odklízení trosek dnes pokračují. No a kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i mediální kampaň.
7: Rock Radio. Počasí.
9: Jdeme se ještě podívat na to, jak to dneska bude vypadat venku. Polojasno až oblačno, místy bouřky, které můžou být intenzivní, ale současně jen lokální. No a teploty mezi 28 až 32 stupni Celsia, jinak na jihu Moravy tam můžou dosáhnout až 34.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: A jdeme do Chomutova. Jakoby toho o víkendu nebylo málo, tak v Chomutově v ulici Palackého se právě řeší nehoda dvou osobních aut. Naštěstí je to bez ranění, odnesli to zmačkaný plechy, ale překáží to tam v provozu, tak počítejte s omezením.
10: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Elektrický oběd.
9: Elektrický oběd startuje právě teď, 2 minuty po 11. hodině. Kamil Dráp je s vámi, já vám přeju hezký úterý 30. června a samozřejmě i v tento den si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou píseň, o kterou si napíšete na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Nebudeme to zdržovat, ode mě první kousek, dneska si dáme kysáky a pak už uvidíme, jak to budete míchat vy.

Tak to byli kysáci, kteří nám otevřeli dnešní elektrický oběd a pojďme hned na první vaše vzkazy a přání. Ahoj, mohl by si v elektrickém obědě zahrát pro mojí Karolínu Ozzyho Osborna a Kelly Osborne a píseň Changes. Její dnes 18 let. Tak přejeme všechno nejlepší, samozřejmě přání od táty a taky od celého Rock Rádia. No a pojďme si dát Ozzyho a Kelly Osbornovi a píseň Changes.

Tak tohle byli Sabatoni. Netřeba představovat na Rock Rádiu dneska v elektrickém obědě a zařídil to Ríša. Já tady mám další vzkaz a další přání. Ahoj Kamile, zdravím tě. Z Džerby? Asi jo, ale já to neznám, tyhle ty lokace, nevím, jestli to přečtu správně, ale to není důležitý. Důležitý je, že je tady vzkaz, který pokračuje. Chtěla bych tě moc poprosit o zahrání jakékoliv pecky od Ládi Křížka pro Šárku do Miasu v Koruně, asi. K dnešnímu svátku moc děkuji, napsala Petra. Tak jdeme si dát Láďu Křížka.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass

Tak tohle byl Offspring, který jsme si dali v elektrickém obědě, a to díky Žandě, která napsala. No a já tady mám další přání. Ahoj, tady Pavel, chtěl bych nechat zahrát AC/DC něco s Bonem Scottem pro všechny zedníky a ostatní, co teď musí makat v tom pařáku. S přáním, nejste v tom sami, vydržte a díky. Tak AC/DC jsou připravený, Bon Scott, a dáme si Jailbreak.

beats. They were racing. Freedom. He was chasing. Him.

Zahráli jsme si Guano Apes na Rock Rádiu, který chtěl slyšet Honza. A pojďme na další zkaz a další přání. Dneska mají svátek Šárky a to znamená, že i ta moje. Krásná, zábavná, skvělá, obětavá. A tak bych mohl pokračovat až bůh ví dokdy. Každopádně bych ji chtěl takhle přes éter Rock Rádia popřát. Všechno nejlepší k dnešním meninám.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz

0: chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

Bruce Springsteen na Rock Rádiu a přání, který zařídila Zuzana, chtěla slyšet Born in the USA, že už ji dlouho neslyšela, tak na přání v elektrickém obědě, jestli by to bylo možné, a možné to bylo. Další přání zní takto: krásné dopoledne přeji, Kamile, prosím, zahrál by si mi nějakou pecku od Komunálu, chystala jsem se o víkendu na rokový víkend v Poličce, kde Komunál bude hrát, ale bohužel zdravotní problémy mi to neumožní. Moc děkuji, Marťa. A já k tomu přihodím přání, který zní takto: ahoj Kamčo, zahraj prosím pro mě a mého manžela píseň Pro tebe od Komunálu, ať nám ta cesta líp utíká. Moc díky, Ivča a Petr, zdravíme celé rádio.

Ed Guy a Kings of Fools na Rock Rádiu. Petr si napsal o tuhletu píseň. Já tady máme poslední vzkaz a poslední přání, nebo respektive spíš vzkaz, protože nám napsala naše kolegyně Leona Šenková, která zdraví z cest a tady píše z mých rokových cest na koncerty. Jedu v autě s kolegou, s kamarádem Milanem a píše tady, jedeme zpívat na Šumavu, zahraj nám něco pěkného, už se mi po vás na Rock Rádiu stýská. Tak zahraju něco pěkného, zahraju ti tvýho kolegu, který s tebou naspíval duet a tentokrát si ho dáme solově, jedná se o Jarka Filgase a dáme si píseň Neříkej. A to je úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vejde. Kamil se s vámi loučí, já vám přeju hezký úterý a za chvíli už Dan se svým rokovým vorazem.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v pondělí v živém vysílání na Facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Představitelé Íránu a USA se dnes setkají v katarském Dauhá na žádost Teheránu. Řekl to americký prezident Trump. Schůzky se zúčastní Trumpovi velvyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Na okraji jednání na vysoké úrovni se mají uskutečnit technická jednání. No a do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Rock Radio.
2: Počasí. Dnes bude oblačno, v jeho východní polovině území většinou zpočátku polojasno, až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici pod Úvozem Ústí nad Labem je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na silnici, obešlo se to bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, pár minut po 12. hodině začíná rokovej voraz s Danem. Je to první tenhle týden. Já jsem včera musel s autem do servisu a ten příběh vám rychle povím. Já jsem v pátek spěchal domů a samozřejmě před výjezdem na Černý most jsem píchl a neměl jsem rezervu, protože už jsem píchl třikrát. Takže vlastně letos je to po třetí, co jsem třikrát píchl. To je jediný moje píchání letos. A já vám pustím Katapulty, Blondie, Bon Jovi anebo Slash.

0: to byly Katapulti, Hlupák Váha, skvělý hlas Oldyříhy. No a my se podíváme na jinýho Čecha, a to Petra Čecha, protože ten teďka byl pozvaný na jeden YouTube kanál, ten se jmenuje Drumio, já vám to vysvětlím, zvou tam různý celebrity nebo hudebníky, který jim pustí písničku, kterou neznali, a oni mají odehrát. Většinou to jsou jako bubeníci, který jako pustí hudbu, teďka pustili Petrovi Čechovi. Všichni známe, nemusím představit Petra Čecha, golmana, český, bývalýho golmana český fotbalový repre, tak mu pustili od Journey Separate Ways a on to měl zahrát, takže on to tam odbubnoval, bylo to fakt dobrý a ocenil to i bubeník Journey Stevie Smith, který řekl, že to bylo fakt dobře zahraný a Petr se právě učil přes tohleto, přes to Drumio se učil, když hrál v Rennes ve Francii, tak už na to koukal a učil se a pak, když byl v Chelsea, tak hráli hru, jmenuje se to Guitar Hero, je to na PlayStation, máte tam buď kytaru, různý nástroje, nebo bicí a on se na to začal bubnovat a na tom se začal učit takový ty základy. Takže pak vlastně se naučil bubnovat a začal hrát na bicí. Takže vidíte, i fotbalisti můžou pak nakonec jít s hudební kariérou. A já vám pustím další hudbu, třeba Europe, Rammsteiny, Seven anebo Green Day.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
8: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta další. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: sám. A to byly Europe a jejich New Love in Town. A menovou lásku taky potřebujeme, a to k fotbalu, protože česká reprezentace fotbalová zažívá teďka totální peklo. Co se vrátili z mistrovství světa, ukončil kariéru reprezentační Patrik Šik, Tomáš Holeš, čekají se ještě další, jestli někdo ukončí. Já typu Součka, uvidíme. No a do toho Pavel Nedvěd po mistrovství mluvil do médií a říkal, že trenér Koubek odehrál dobrý mistrovství, že vlastně s tím týmem, co měl, tak udělal nejlepší výsledky, co mohl. To se teda myslí on. No jenže potom pár dní, asi 2 nebo 3 dny, tak odvolali trenéra Koubka. Takže Koubek skončil a teď se čeká, kdo bude trenérem české fotbalové reprezentace. My potřebujeme nějakou obměnu, ideálně trenér do 50 let, aby prostě zvládl ten nový systém herní, protože tyhle ty borci, jak se tam střídá Hašek, Šilhavej a Koubek teďka, takže to je pro nás peklo. Doufám, že ještě Chovanec nepřijde. To by nás ještě mohlo taky potkat. No uvidíme, no. Třeba Karel Bricker ještě z důchodu vyleze a vytáhne z těch mladáků, co může. Já čekám, že to bude buď Jan Suchopárek, anebo Radoslav Kováč. No uvidíme, protože na zahraničního trenéra bohužel náš svaz peníze nemá. A já vám pustím další hudbu, třeba Cranberry, Slim Biscuit, Komunál, anebo The Police.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Po vlně mimořádných veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě vydrží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě mohou odpolední teploty vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Ve středu se teploty dostanou nad 30 stupňů už jen na jihovýchodní a východní Moravě. No a tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu 5leté čekání na vítězství. Po 4 neúspěšných ročnících porazila 6-3, 6-2 rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním kole Roland Garros. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude oblačno, v jeho východní polovině území většinou zpočátku polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Pobřežní v Praze nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na silnici, čekejte tam chvilku zdržení. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
2: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
1: Tak a máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. No a já teďka, jak jsem tady říkal, už asi před týdnem, tak držím dietu, abych něco zhubil, mám dole teda 5 kilo. Zaplej pávo, jak jsem se tady jenom odvodnil a víte co? A jel jsem si koupit v neděli kuřecí prsa. Tak jsem přijel do jednoho obchodu nejmenovanýho, jdu tam, hledám kuřecí a paní říká, no to už je vyprodaný, víte, začali dovolený. No tak já doufám, že se těma řízkama Baška Voda udávíte, protože já jsem se nemohl dát kuřecí, jo. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Halloweeny, Volbeat, anebo Harakajny. Rock Radio.

0: Foreigner. A tenhle víkend byl aktuální teplo a byly to klimatizace, větráky, že lidi scháněli po celé republice, kde mají větráky. A já jsem byl jeden z nich, který se jel podívat, že bych si koupil ještě jeden větrák domů. No a tak projíždím obchody, přijedu do jednoho, samozřejmě vyprodáno, jedu další, no a tak už mě to nedalo, jdu se ta paní a říkám, prosím vás, tak tam nemusím líst zbytečně, máte tady větráky, a ona se na mě otočila, kouká, říká, stavte se v září. Jsem se na ní podíval, jsem se nezačal smát a říkám, tak já vám děkuju. Tak já se stavím v září a odešel jsem pryč. No a pak jsem přišel domů a říkám, tak se to objednám, jde na internetu. No a už byly rozjetý tam samozřejmě konverzace a už tam špekulovali, protože my Češi, tak my jsme prostě podnikavci, my vždycky něco vymyslíme. Jak jde něco ošmelit, tak to jsme u toho vždycky. No a tak samozřejmě tam psal chlap a píše, já se na ně těším, až skončí ty vedra, tak oni určitě to stihnou vrátit do té 14-denní zákonní lhůty. No a my pak budeme mít výhodu, my si to koupíme ve slevě. Takže vidíte to, ono to má svý výhody, někdo to vrátí a my to koupíme ve slevě. Jak ušetřit? A já vám pustím další hudbu, třeba R.E.M., Aleše Brechtu anebo Motorhead.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass

0: jak hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: nám dohráli R.E.M. a jejich Everybody Hurts z roku 1992. Doufám, že jste si zaploužili, to byla taková romantiárna. A my se jdem podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale a nás to zajímá.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Dneska v noci hrálo Nizozemsko s Marokem, bylo to 1-1. Maroko vyhrálo na penalty 2-3. Dalo se to čekat, protože Maroko je sedmý v hodnocení žebříčku ve fotbale, takže hlavně Nizozemsko dlouhodobě hraje špatně, nevím, nedaří se jim to od dob, kdy tam hrál Edgar Davids, Patrick Kluivert, Jaap Stam, Edwin van der Sar, tak tohle už je pryč, tato doba. Myslím si, že mají dost podobný takový úděl, jak my, naše česká repre, možná o trošku lepší. A nás hlavně dneska zajímají zápasy, kde nás čekají dva špičkoví světoví útočníci. A to v 19 hodin Pobřeží slonoviny Norsko a ve 23 hodin Francie Švédsko. V Pobřeží slonoviny, já už jsem to tady párkrát říkal, sledovat mladýho Jana Diamandého. Je to 19-letý kluk z Lipska, který teďka na trhu po tom mistrovství strašně vyskočil. Hodně týmu ho chce a on měl tak skvělý zápasy, že měl hodnocení 8-4 první zápas, 7-1 a 7-9 a ještě měl asistenci. Je to obrovský talent, na něj se hrozně těším v příštích letech. No a na straně Norska Erling Haaland, jeden z nejlepších střelců, hlavně jeden z nejlepších útočníků momentálně, co hraje. Já Norům hrozně fandím. Myslím si, že Norové porazí po Pobřeží slonoviny, že to bude 1-2 anebo 1-1 na penalty. A večer tam máme Francii, Švédsko. Na Francii tam je jasný koubrem sledovat. Je to Kylian Mbappé, jeden z nejlepších hráčů momentálně v současnosti. 3 zápasy, 4 góly, 2 Ačka na mistrovství světa. Co víc tomu dodat? Podle mě předežené i Leonela Messiho. A za švédskou stranu tam je to těžký, tam jsou dost ty hráči z formy, protože tam je Alexander Isak, útočník Liverpoolu, on hrál v Newcastle předtím, v tom Liverpoolu skoro nehrál. A pak tam máme Viktora Gyökerese, který vyhrál s Arsenálem titul. Ten dal jenom 14 gólů, už to není, když hrál v Benfic ve Sportingu hrál. Když hrál ve Sportingu, tam nasázal snad 40 gólů, nebo kolik jich tam dal. Tak uvidíme, já si myslím, že Francie úplně v klidu vyhraje na Švédskem. No a my se podíváme za chvilku na nějakou hudbu ještě.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já jsem si říkal, že vám pustím Slady, Enter Shikari, anebo Harley. Smutku dávám s Bohem. A je zakoktám.
2: Atención, señoras y señores! La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
3: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Mám mě auto.
7: I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma.
9: I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodo

0: Jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahické léto a Fotbalová Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akopalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.

0: chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
3: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
4: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
7: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku. Toho prezident současně odvolal. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. No a němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Nepostupují ani Nizozemci, kteří podlehli Maroku rovněž v penaltovém rozstřelu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, v jihovýchodní polovině území většinou zpočátku polojasno a skoro jasno, nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 483 obce Mořkov, okres Novej Jičín. Je to tam neprůjezdný, protože tam je padlej strom a komunikace dočasně uzavřená. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: Máme pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokový obrazu s Danem. Kdybyste zítra postrádali Honzu Dandu zraní show nebo zraního rozjezdu, tak on o víkendu si na koncertě s Olgou Lounovou sundal kalhoty a byly vidět jeho trenky, tak je zadržený za veřejný pohoršení. Ne, se zeslíkl, ale že ohrožoval ty ženy, že v těch kalhotech nic nemá. A my mu pustíme nějakou pěknou písničku, ať se mu líp to odpikává. Clue, Counting Crow, Iné kafe, anebo Black Crowes, Waiting and Waiting.
0: Rock Radio.

0: A to byly Clue a jejich Island Sun z roku 2005. A my u toho slunka zůstaneme, protože v pátek večer slyším doma, bylo hrozný vedro, říkám, to už je pekelně, už prostě začne pršet a slyším normálně déšť. A já vám to pustím, já jsem si to nahrál a říkám, to vám tady musím v rádiu pustit, to slyšíte. A jo, a tohle z toho takhle mě tam hezky hrálo a já říkám, vyjdu na balkon a říkám, jo, teď neprší, tak jdu k digestoři, poslouchám digestor. No a sousedi samozřejmě smažili a říkám, jo, teď vlastně začínají prázdniny, oni odjíždí do Chorvatska všichni. No takže kdybyste chtěli naštvat sousedy a pustit si tam zvuky, aby byli naštvaný, že furt smažíte řízky, že se vlastně máte, tak si najdete na YouTube a je to tam smažení řízků, pak tady je napsaný dál. Výpražení je Režňo a zvuky Vánoc Bílý šum, takže můžete si to tady hezky pustit pěkně, že smažíte, nebo vždycky jako dělat si stranu z manželky, že vlastně jste začali něco dělat, že třeba vaříte, jak vám půl říká, ty ležíš, nic neděláš, čumíš na televizi, tak takhle je můžete natchnout. A já vám pustím v poslední 40 minutovce nějakou hudbu, třeba Smokey, Alkohol, anebo teďka Twister Sister.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Jeden den. Jedno místo. A pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když na závody mistrovství světa dojede se všemi doprovodnými kategoriemi stovka závodníků, je to masakr. Logisticky i pořadatelsky. A teď si představte, že jich máte v předběžné startovní listině na 282. Jako vážně, 282 motokrosových šílenců ze 40 zemí světa. To už je pak vážně síla. A taky výzva. A přesně s takovou se tento víkend poperou pořadatelé motokrosového mistrovství světa juniorů v Jiníně. Jinín patří mezi legendární tuzemské trati, ale takový masakr tam fakt ještě nebyl. A cože může fanoušek čekat od víkendového klání? V pátek slavnostní zahájení s představením všech jezdců. Sobota pak bude ve znamení tréninku a kvalifikací, ze kterých postoupí z každé třídy 40+2 nejlepších do nedělních finálových závodů. Přesný rozpis najdete na Instagramu jiňinských pořadatelů. Českých závodníků najdete ve startovce hned 18 a všichni doufají, že zrovna oni budou mezi těmi, kteří si dají celovíkendový program. A k tomu jim musíte dopomoci vy svými hlasivkami, trumpetami, řechtačkami a hlavně pozitivní náladou. Mimochodem, trať doznala úprav ve spolupráci s šéf-designérem MXGP Fredem Bernestratenem tak, aby odpovídala současným motokrosovým trendům. Víkendový program pro bahňáky je tak jasný. Jihočeský Jinín a mistrovství světa juniorů ve třídách je MX 125, 85 a 65.
0: Rock Radio Motokeci. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Trezorovej obsah v moderním kabátě. To je nabídka sobotního rockovýho referenda. Jedničku mají Ex Argema s albem Velká Morava z roku 2012. Dvojku dostali Ingot a jejich letošní deska 100 černých let. Nebo můžete zvolit Zemětřesení 2 a album Finále z roku 2023. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: a nám dohrávají Smoky a já už tady...
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.

bez tebe a už stojím v raním bufetu. Vypadá to, že dal bych pizzu, párek nebo risotto. Sem přijď k nám, postav duma nebo chrám a já ti za to pak dám. Dobrý opáva, uvidíš, doutník, doutník. Hoří pěkný kus, sejdeme se za stromy a na našem výletu uvidíš svět, uvidíš strán, pohoda, kam se podíváš a už to vrcholí teď.

viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

0: zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio. Jediný slušný rádio. Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět nahoru. Litr benzínu může stát až 40 korun a 650 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 630 korun a 61 haléřů. Kabinet bude v regulaci cen pokračovat zatím do 19. července. Majetkový úřad bude mít nového šéfa. Ředitelem se od zítřka stane Radek Ležatka, kterého jmenovala ministryně financí Schillerová. Ležatka byl zástupcem bývalé generální ředitelky Kateřiny Arajmu. Taky konci března z osobních a zdravotních důvodů rezignovala. Ve Svitavách odstartovala jedna z největších krajských investic do zdravotnictví. Místní nemocnici čeká rozsáhlá modernizace. Co přesně je v plánu, popisuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
5: Zbouráme stávající prostory za provozu a budeme zároveň stavět nové pavilony, které budou sloužit lůžkovým oddělením. Je to akce, která přijde Pardubický kraj na 1,4 miliardy korun.
4: Všechny stavební práce by mohly skončit v průběhu roku 2030. Brnem projel nejdelší konvoj tramvají. Šlo o 40 vozů Škoda 45T. Délka kolony závisela na rozestupech, nicméně komisaři zaregistrovali délku 2 km a 20 metrů při 20-metrových bezpečnostních rozestupech. Brněnský dopravní podnik se tak zapsal do České knihy rekordů. Tramvaje jeli z náměstí Svobody přes hlavní nádraží do Pisárecké vozovny. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
3: Rock Radio. Počasí.
6: Houřky se nám dneska rozhodně nevyhnou, a to hlavně na východě Čech a taky ve střední Moravě. I na západě nám padne pár kapek, ale bohužel tý Praze se to prostě pořád nějak vyhejbá. Teploty kolem 30 stupňů dneska a večer nám to padne asi na 20. Zítra budeme mít opět zataženo po celé České republice a to už by opravdu mělo pršet, ale úplně všude. Teploty zítra kolem 26 stupňů a večer nám to padne na 19.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
7: Na Regenburský ulici v Plzni havaroval nákladák s osobním autem, je to kousek od kruhového objezdu u obchodního domu Makro, tak pozor na to. Podobná nehoda, taky kamion s osobákem se stala na Komenského náměstí v Brně, tak i tam projíždějte opatrně. Na silnici 7, to je taková ta, která se občas přemění na dálnici D7 mezi Prahou a Chomutovem, tak tam u Třebíze najel kamion do svodidel a směrem na Chomutov je to podle všeho neprůjezdný, pozor na to. No a další srážka kamionu s osobákem se stala na západ od Prahy mezi Hostivicema a Chýní. Je to Břve, tak jezděte do Břve.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
6: 15 hodin a téměř 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě začíná svoji první hodinku. Kuba i Petr za mikrofonem, co pak se tady směješ?
7: Já se směju, protože během toho, co posluchači slyšeli tady ten úvodní jako něco, než jsme začali mluvit, tak ty jsi mi tady stihnul odříkat úplně celý díl comebacku prakticky. Jako.
6: Tak protože dobře.
7: Dobře.
6: No, dovolala jsem se dobře. Jo, dobřivý, aha. A to se vám asi stává často, že jo? Nestává, jasně.
7: Tak normálně bych ho nominoval na českýho lva toho Peťu, prostě takhle krásně nám to. Himmel, Herrgott, hele, radši jdeme na muziku, protože ještě by taky mohli tady zavádět nějaký jako herecký chvilky místo muziky, a to si myslím, že by
6: mohl bych možná odříkat další díly, viď?
7: Jo, a na to se těším, a to samozřejmě uvidíte až po přestávce. Teď už Kiss, Ozzy Osbourne, Steel Panther a taky Trautenberg, Himmel Herrgott.

0: Kysáci to mají rádi na hlas. A my samozřejmě taky, i když teď musíme trošku stlumit, protože vám potřebujeme říct o jedné akci, která teda taky bude na hlas. Masters of Rock se děje už 16. až 19. července.
1: Bude to zase klasicky ve Vizovicích a kapely hele jako Marilyn Manson, Arch Enemy, ty brďo, In Flames, Rasmus, Udo Dirkschneider, Kissin' Dynamite, no prostě neskutečný line-up.
0: Opravdu jako skvělý výběr během 4 dní plných hudby. A vy tam můžete samozřejmě bejt, moc dobře víte, že na to rozdáváme lístky. Včera jsme je rozdávali a rozdáváme je celý týden, stačí jenom, abyste na Facebooku našli stránku Rock Rádia a do zprávy Rock Rádia napsali, proč zrovna vám by ty lístky měly přistát a taky k tomu připojili svoje telefonní číslo.
1: No a my se potom s váma spojíme tak za hodinku a půl a někoho z vás vybereme, kdo od nás ty lístky dostane. Tak a už se dáme rovnou další muziku, ať se vám to píše hezky trošičku líp. Čekají nás Amarant, Škorpíci anebo Tři sestry a jejich Zelená.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: Vánoční chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Inexi sa ich Beautiful Girl práve teďka dohráva na éteru Rock Rádia z takového jednoho kouzelného roku 1992. Moc dobrý ročník, tahle ta písnička, opravdu musím říct, že ta se povedla, protože je z dobrýho ročníku, no. Samý dobrý věci se stávaly v roce 92. Ale no, co se děje teďka?
1: Prosím tě, já jsem se koukal teďka na internet zrovna nějaký články a myslím si, že je velice důležitý, aby zrovna tady u nás na našem rockovém rádiu jsme tohleto teďka řekli. Prosím vás, oni jsou teďka na internetu všude články, že Pepa Vojtek po 30 letech končí. On nekončí s kabátama. Prosím vás, on končí jenom s muzikálama. Akorát, že všechny tady ty prostě plátky to píšou tak, že frontman kabátů po 30 letech končí. Jen kvůli tomu, aby jsme na to všichni klikli, tak prosím vás, kabáti samozřejmě nekončej. Pepa se akorát chce jenom soustředit už teďka právě na kabáty a taky na svou solovou kariéru, to je celý.
0: No, rozhodně. Tady právě se hodí takový to anglický slovíčko clickbait, že jo? No, prostě napíšeme jakýkoliv nadpis, aby na to lidi klikali a pak samozřejmě zjistíme, jak to je. No, Pepa má samozřejmě za svou 30letou muzikálovou kariéru spoustu rolí za sebou, koukám na to, že kolem 20 postav, samozřejmě začal v Krysařovi a za Mephista třeba si odnes cenu Thálie, takže jako kromě toho, že je jako, no takhle, on na vojně snad nějak něco dělal s radiopřijímačema nebo něco takového, že vlastně jako není vystudovaný muzikant, že jo, pak se k tomu dostal úplně náhodou.
1: Přesně tak.
0: Prostě založili kabáty, z toho byl obrovský fenomén.
1: To on už přišel do už existujících kabátů.
0: Ano, jo, právě. Takhle, pravda. No, na vojně se potkali a vlastně pak se dostal, no a najednou je z něho oceněný muzikálový herec. To je prostě naprosto nádherný příběh, který prostě rocková muzika píše. A koukám na to, že kromě toho, jak si říkal, kabátu a solový tvorby, tak ještě pojede solový turné s projektem muzikály Josefa Vojtka. Takže ne, že by se úplně jako rozloučil s těma písničkama, ve kterých ho třeba znáte a který se vám líbí, ale můžete si pořád na to zajít. Asi předpokládám, že na nějakých sociálních sítích nebo všude bude na to zvát. Takže úplně o to nepřijdeme, jenom ho už prostě neuvidíme na těch prknech, která znamenají svět.
1: Ale taky s kabátama zase plánujou, teďka myslím, že na zimu plánujou stadionový turné, bude tam asi 22 koncertů a budou to jakože velký koncerty, takže nebojte se, o kabáty nepřijdeme.
0: To je v Česku tolik stadionů, myslíš?
1: No, asi ano.
0: Já bych vlastně, jo, jako na zimu, víš, aby tam jako bylo i teplo. Jako třeba takhle, u nás v Kadani je stadion, ale tam bych rozhodně jako nedělal.

0: třídenní etapový závod horských kol.
1: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
0: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
7: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
8: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Crack'n'Roll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Hardcore Superstar a jejich Above the Law právě teďka dojelo na Rock Rádiu v 15 hodin 57 minut, no a my zase tady samozřejmě pročítáme články a včera se děl docela dost zajímavý koncert v Sasazu.
1: Kapela Dogstar, což jako název nevím, jestli komukoliv něco řekne, nebo jako takhle, za mě to není zase jedna z takových těch jako mega kapel, ale i tak.
0: Není, ale mají hodně zajímavýho basáka.
1: Což nemůže říct lecjaká kapela.
0: Což nemůže říct lecjaká kapela, je to takový, je to basák, jako vlastně zmínit.
1: No v podstatě, hele, takhle, jako je to jedna z mála kapel, na kterou se místo na frontmana chodí na basáka. Protože basák shodou okolností je hrdina filmů jako Matrix, John Wick, nebo...
0: Konstantin,
1: no strašně moc filmů, no prostě Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves tady byl v Praze včera, měli koncert v Sasazu, bylo to prej skvělý, dokonce se tady čtu, že fanoušci se nemohli prodrat davem k pódiu, jakože tam bylo strašně narváno prostě.
1: Jako, já si vždycky říkám, jako, samozřejmě všechna čest, je to úžasný, ale jestli Keanu má jako, víš, jakože, jestli fakt chodí na tu muziku, nebo jestli, že tam jdou jako kvůli němu, jestli se jako...
0: No počkej, já jsem čet o Dogstar článek, ano. A oni teďka vydali nový album totiž, opravdu se tam jako psalo, že dřív to byla ta kapela, kde prostě Keanu hraje na basu, ale jestli. Teďka vydali nový album, Keanu do toho jako fakt, že on prej tu kapelu prostě strašně péruje, a opravdu to album je prostě strašně dobrý, jakože už se úplně dostali z toho, že je to jenom ta kapela, která má slavního basáka.
1: Právě, no.
0: A dostali se do právoplatný prostě kapely, která má svoje místo tady v té branži prostě.
1: Vlastně bych se divil, kdyby to bylo jinak, protože Keanu vždycky vlastně vynikal a byl známý svojí pílí a vlastně pracovní disciplínou a že to opravdu bere hodně vážně. On vymyslel i nějakou novou techniku přebíjení pistole, protože prostě to bral tak vážně, takže proč by to tak neplatilo i v muzice, no.
0: Přesně tak, no. No ale každopádně teďka už nás čekají zprávy, počasí, doprava a pak si pustíme nějakou další muziku.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
6: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V případě potřeby bude moci sněmovna opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu nynější schůze koalice. Vládní tábor chce dneska projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a taky k větší ochraně zvířat proti týrání. Českem se včera prohnaly silné bouřky. Na Vimpersku a Prachaticku sebou přinesly i mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenaly v Ratiborově Lhotě a měřily bezmála 10 cm. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy naštěstí nespůsobilo. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO. Získalo by 35,5%. Druzí by skončili Starostové a třetí ODS. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. V dolní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Motoristé by skončili hluboko pod hranicí vstupu do sněmovny. Městská knihovna ve Znojmě plánuje revizi 175 tisíců svazků. S tím se ale pojí uzavírka poboček. Knihovna proto vyzývá občany, aby se knihami na léto před zásobili. Pokračuje mluvčí města Petra Šuláková.
7: Před zahájením revize si budou moci návštěvníci vypůjčit větší množství knih než obvykle a všechny výpůjčky s termínem vrácení během uzavírky budou automaticky a bezplatně prodlouženy až do konce srpna. Ani během uzavírky nepřijdou čtenáři o přístup ke knihám v elektronické podobě.
6: Nadále bude fungovat online katalog a elektronické výpůjčky prostřednictvím aplikací Palm knihy a Kubo. Tolik zprávy, hezký den.
5: Rock Radio. Počasí.
1: Bouřky se nám přesunuly na východ Čech a taky na Moravu a na Moravě si právě užijete něco mezi 32 až 36 stupni, tak doufám, že to vydržíte. Naopak na západě Čech, tak tam dneska vytrvale prší, vlastně i kolem Ústecka. Teploty se tam pohybují někde 25 až 28, no a tím nám vychází, že někde kolem středu Čech máme rovnou 30, ale sucho, žádný déšť tady pořád nespadnul, všichni na to čekáme jak na smilování. Možná by se to mohlo stát zítra, kdyby se ten déšť měl opravdu spustit nad celou Českou republikou a vlastně nás docela i ochladit, protože na západě třeba bude i k 21 stupňům, takže vytáhněte péřovky. Na Moravě bude už poměrně pěkně snesitelných 31 stupňů.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. V ulici doktora Martínka v Ostravě jsou v sobě tři osobáky, dejte si tam pozor na kolonu. Na D1 na 128 km směrem na Prahu se něco válí na vozovce. Nevím úplně přesně, co to je, ale rozhodně sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. V ulici Vitoraská v České Velenici je opravdu vážná nehoda osobáků s cyklistou, dejte si na to prosím vás pozor, na místě akorát záchranka. A taky si dejte pozor na silnici číslo 6 na 115 km směrem na Cheb. Je tam totiž padlej strom, hasiči akorát odstraňujou, ale určitě se tam chvilku zdržíte.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
1: Úterní odpoledne ve společnosti Rock Rádia, to, co může být lepšího. Kuba i Petr za mikrofonem a máme pro vás samozřejmě připravenou další muziku, ale ještě předtím vám chceme připomenout, že jestli chcete vyrazit na Masters of Rock, tak se nám ozvěte.
0: Stačí akorát, abyste si otevřeli Facebook, tam našli stránky Rock Rádia a do zpráv nám napsali, proč tyhle ty lístky máme dát zrovna vám. A taky nám k tomu připsali telefonní číslo, ať vám odsud můžeme zavolat.
1: No, je to naprosto jednoduchý. Tenhle ten skvělý festival, který se každoročně koná ve Vizovicích, je našlapaný a našlapaný už teďka jsou i naše zprávy. Už teď se tam prodíráme, ale budeme rádi, když ještě víc vás napíše, aby jsme mohli, aby bylo z čeho vybírat. A stejně tak jako je z čeho vybírat, co se týče naší další muziky.
0: Čekají nás Dimitri s jejich Černobylem, budou taky Fallout Boy a jejich Beat It, ale teďka už si dáme v jedny Fate No More. Takový docela epický song z roku 1989. Pojďte to rozjet.

0: Van Halen a Why Can't This Be Love právě teď odjíždí na Rock Radio 16 hodin a 19 minut. No a Kuba si tady zase pročítá nějaký články, ale jako s tím, co si teďka přečet, tak mi teda moc velkou radost neudělal a jako nevím, jestli odsud tady z té místnosti ještě někdy vyjdu ven kvůli tomu.
1: Já jsem si totiž říkal, že ono se ve světě samozřejmě objevuje spousta špatných zpráv, spousta takových těch věcí, které když už jenom slyšíte, tak se vám vlastně začíná trošku vařit krev v žilách a já jsem si říkal, že proč to neposunout ještě dál a neříct si ještě horší zprávu, která vlastně jsem ji zatím v éteru moc neslyšel. V Česku se totiž vyskytlo párkrát, zatím ještě neúplně hodně, takový jako nový druh klíštěte.
0: Jako nebože.
1: Jako kdyby už takhle klíšťata nebyly docela dost velký problém v létě, nebo nevím, někdo na to trpí, někdo ne, ale teď je tady nějaký nový klíště, který se jmenuje, prosím vás, Hyalomna marginatum, to je jenom až ho potkáte, abyste ho mohli oslovit plným jménem. Potkat ho totiž opravdu v Česku můžete normálně, že jenom v jižní Evropě nebo na severu Afriky, ale nějakým způsobem, kdo ví, čím to je, tak se v poslední době začalo objevovat i u nás tady v Česku. Ježišmarja, jak je to možný, ale zajímavý na tom je, že opravdu ono dokáže mít až 2,5 cm a to ještě není nejhorší, že je takhle veliký. Ono dokáže stopovat svou oběť.
0: To je strašný. To je naprosto strašný.
1: Víš, jak můžeš normálně v přírodě chytneš klíště tak, že se otřeš o list, na kterým je a prostě najednou se na to objeví. Ale tohle klíště cítí na dálku teplo a cítí pach. No a podle toho ono si najde tu oběť i klidně na několik desítek až stovek metrů.
0: To je naprosto příšerný a já už prostě nejdu v životě do lesa.
1: Ne, v životě ne, ale pozor, ty nemusíš do lesa, ono přijde za tebou.
0: No!
1: Ale neboj se, ono jde hlavně na kopytníky, na velký savce a na tato. Když je maličký to klíště, ještě jako mladý, tak jde na ptáky a takhle a pak už rovnou na kopytníky. Ty nás jako lidi vyhledává jenom málo kdy, ale teda...
0: Takže mi tím chci říct, že nejsem pořádný hřebec?
1: Spíš vypadáš jako kobyla.
0: A ty zase jako osel. Jdeme dál. Čekaj nás Powerwolf, taky horký, že slíže, anebo Orč Overkill.
2: Parvy léta 2026. Poděbrady 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Tahické léto a fotbal z Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju!
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
2: Energie tohoto města. Pro doma.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
6: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
7: Jsme tady zpátky, máme dva lístky na Masters of Rock, ale už dlouho je mít nebudeme, protože mířej k Fandovi. Nazdar, Fando.
8: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
7: No to je skvělý. Prosím tě, ty jsi říkal, že to máš na ten festival jenom kousek, tak popiš, jak moc blízko to vlastně máš.
8: No, dozvědě na to mám asi nějakých 20 a stama to je kousek, to je, co by kamenem dohodil. Počítáme 35 kilometrů plus minus 40, no.
7: To je docela v pohodě, to teoreticky, kdyby ti krachnul odvoz, tak bys to pěšky možná i došel, ne?
8: No tak teoreticky jo, ale už jsme teďka špekulovali se ženou, koho zvolíme, protože ona je na takový mírnější rok a dcera ta by si to zasloužila, protože tam měla výpadky, měla nějaké zdravotní problémy a chtěla se dostat na nějaké ty kulturní akce, nevycházelo to. Takže bych asi vzal dceru, asi to užije naplno.
7: To si myslím, že je rozhodně dobrý způsob. Já myslím, že dokonce doktoři to doporučují jako dobrý typ, víš, jakože jako rekonvalescence, že prostě hudba léčí, že jo, a Marilyn Manson, co já vím, co všechno, Rasmus, Dirk Schneider, to všechno prostě
8: no, Dirk
7: udělá.
8: Schneider, Dirk Schneider, to je prostě srdcovka moje, na tom jsem vyrůstal vlastně od 14-13 roku, takže to je prostě.
7: A už to někdy viděl naživo?
8: Naživo jsem viděl dva koncerty jako udále, to bylo ještě v roku 90 nebo možná později, ale jako teď jako ono už je stárne, takže bych si to chtěl ještě užít.
7: No rozhodně.
8: Užít to naplno prostě.
7: No budeš k tomu mít úplně skvělou příležitost, tak jsem rád, že to jde do dobrých rukou. Pozdravuj manželku, pozdravuj dceru, krásně si to spolu užijte a zase se někdy
8: ozvi. Děkuji moc krát, to je hodně, díky moc.
9: Čau. Ahoj.
10: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
9: O ty lístky je fakt extrémní zájem, ale nebojte se, ještě i zítra, i pozítří a i po pozítří ještě pořád budeme rozdávat na Masters of Rock. Každopádně teďka už si dáme další muziku. Vypsaná fixa, taky Cedar, anebo U2 with or without you.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. České zdravotnictví čeká od zítřka velká úleva. Dalších více než 1000 různých léků totiž budou moci předepisovat praktičtí lékaři. K jejich vystavení nebude potřeba diagnózy specialistů. Pokračuje reportér Radek Barkman.
1: Hezký den. Končí nesmyslné obíhání specialistů kvůli předepisování standardních léků. Od středy 1. července totiž budou moci praktičtí lékaři předepsat svým pacientům až 1200 nových léků. Opatření by mělo pomoci převážně chronicky nemocným lidem. Významnou novinkou je uvolnění preskripce také pro praktiky pro děti a dorost, kde bývají čekací lhuty na návštěvu specialisty zpravidla ještě výrazně delší. Z ministerstva zdravotnictví Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme. Extrémní vedra nezvládají i divoká zvířata. Problémy mají hlavně mláďata ptáků, která kvůli vedrům vypadávají z hnízd. Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku má za sebou jeden z nejnáročnějších víkendů. Přijali 75 vysílených a dehydrovaných zvířat. Nejčastěji šlo o mláďata rorýsů a poštolek. Sever Prahy se musí připravit na dopravní kolaps. Zítra totiž začíná uzavírka k Belské ulice. Důvodem je generální oprava tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden pruh v každém směru a provoz bude kyvadlový. Na řidiče tak čekají zácpy a musí počítat se zdržením. Příspěvek na péči bude v Česku dostupný i lidem, kteří pobírají slovenský důchod. Od 1. července s tím počítá novela zákona o sociálních službách. Žadatel ale nemá nárok na obdobnou dávku z jiného členského státu Unie a musí mít trvalé bydliště v Česku. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
2: Rock Radio, počasí.
3: S Ústí nad Labem už nám ta přehánka odchází směrem na sever, ale žene se něco na Pardubice, dejte si tam pozor, až tam bude docela hezká bouřka. Jak takhle na to koukám, tak zatím střední Čechy to úplně moc nepohltí, možná až ale v noci. Každopádně venku momentálně kolem 30 stupňů a večer nám to padne asi na 20. Zítra už by ale mělo opravdu pršet snad úplně všude a snad se i ta Praha konečně zaleje.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pozor si dejte na Pražském okruhu ve směru z Ruzině na Modletice u sjezdu 19 na Ořech, nebo taky Řeporie, tak tam budou dali dva osobáky, je tam určitě dopravní komplikace, takže tam dejte nohu z plynu a dávejte pozor. Na D1 ve směru na Prahu je komplikace na 218. kilometru, takže ještě před Brnem, nabouraný auto tam je a tam probíhají právě vyprošťovací a záchranné práce, určitě nic pěkného, tak hlavně na sebe dávejte pozor. Na D5 se stojí odstavený auto, je na 44. kilometru ve směru na Prahu. A čerstvá nehoda se stala taky ve Znojmě na Vídeňské ulici, tam se srazilo osobní auto s motorkářem.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne nám hezky najíždí do 3. hodinky. Dneska má svátek Šárka.
4: A jo?
3: Takže přejeme všem Šárkám všechno nejlepší k narozeninám a myslím si, že by si od nás zasloužili nějakou rokovou muziku.
4: No, stoprocentně. Já jsem
3: řekl k narozeninám, co?
4: Řekl si k narozeninám, ale pozor, já si myslím, že minimálně jedna Šárka, která poslouchá, má dneska i narozeniny, takže Šárko, všecko nejlepší jako dvojitě dneska.
3: Ale myslel jsem samozřejmě ke svátku.
4: My jsme jako hledali nějakou písničku, která by se jmenovala Šárka, ale bohužel jsme žádnou takovou nenašli, tak jsme si říkali, hele, Somebody od Bryana Adamse, to vlastně pro kohokoliv, takže jasně dobrý. Hele, Malibu, tak Šárka klidně by si ráda užila na Malibu, tak
3: jasně,
4: jako proč ne?
3: 100%.
4: Možná jsem trochu divnej, ale vždycky mi přišlo, teda aspoň jako kapela Doga, vždycky mi přišlo, že Šárka a Jezebel je takový trošku jako podobný jméno, tak já nevím, dáme si Rasmus?
3: Já s tebou souhlasím, já si myslím, že jo.
4: Děkuju, seš parťák.

0: Somebody. Dneska z roku 84 a ten hlas samozřejmě nepatří nikomu jinému než Brianu Adamsovi, kterýho jsme hráli teďka v 17 hodin a 18 minut na Rock Rádiu.
1: A zase tady počítáme nějaký zajímavý články a zjistili jsme, že nevím, jestli to moc z vás bude znát, ale existuje takový YouTubeový kanál, který se jmenuje Drameo. Jo, a oni se tam prostě jako vždycky někoho pozvou, aby tam zahrál na bicí, no a byl tam dokonce i Petr Čech. Ono se totiž o něm ví, že on ty bicí má docela rád, tady se právě jako jim tam jako svěřil, že na to začal hrát v roce 2011, díky té videohře Guitar Hero, víš, jak tam byly ty plastové kytary,
0: jasně, jo.
1: Tak oni mají i plastový bicí a že on jako díky tomu začal hrát právě na ty bicí a hrát tam normálně pecku od Journey.
0: No oni totiž dělají to, že samozřejmě dělají nějaký výukový videa, zrovna právě on se svěřil, Petr Čech, že díky tomu kanálu vlastně taky se nějaký věci naučil, no ale dělají tam taky věc, že vlastně vyberou nějakou písničku, kterou si nikdy neslyšel a nějakým způsobem se stalo, že Petr Čech nikdy neslyšel Worlds Apart, nebo teda Separate Ways od kapely Journey, pustí mu to jenom tak do uší, bez bicí stopy a on musí nějakým způsobem zahrát. A nejenom, že zahrál skvěle a že fanoušci jako říkají super, ale dokonce se ozval i Steve Smith, což je 71-letý bubeník právě kapely Journey, že prej jako výborný a že jako udělal dobrou interpretaci toho originálu, takže jako normálně posvěceno, že Petr Čech je výborný bubeník.
1: Jako prostě tam asi docela jako dobře chytal doby, víš co, jako no.
0: To víš, tak on to hlavně umí s kopákem.
1: ano. No hele, prostě se mu to strašně povedlo, takže se na to klidně můžete mrknout na YouTube, ale teďka už se můžeme podívat na další rockovou muziku.
0: No kdo ví, jestli víš, ono totiž dáme sice ty akcepty, budou taky Rolling Stones, bude taky Battle Beast, ale celý to začne kabát.
1: Ale tak kdo ví, no.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Blink 182 a jejich peska First Date právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin 39 minut. No a to už pomalu, ale jistě značí konec rokovýho odpoledne.
1: Je to tak, je nám to hrozně líto, ale víte, co je na tom nejlepší, že zítra bude zase odpoledne a ono zase bude rokový, takže se uslyšíme zítra od 15 hodin na této frekvenci.
0: A ještě než odsud půjdeme, tak vám pustíme pár posledních pecek, jako třeba Rainbow, Bad Wolves nebo Aleše Brichtu. A za chvilku už tady bude raidit kapitán a už vám bude dělat váš rok na přání, podobně jako bude raidit teďka Brichta.
1: Takže volejte, pište, vy moc dobře víte, kam volat, kdybyste náhodou nevěděli, je to naše roková linka 725844424, no a mail nebo Facebook, tak tam můžete psát svoje tipy. My se na vás těšíme zase zítra, mějte se krásně.
0: Čus.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Rock Radio, co se děje?
9: V pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
6: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Do Česka míří další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je zajistit své bydliště, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli krizové scénáře. Rady pro nás má mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
2: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby si lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
1: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Nicméně právě dešťové srážky vyhlíží rybáři po celém Česku. Vedra totiž snižují množství kyslíku ve vodě a vodní živočichové se dusí. Právě proto od rána zasahují hasiči na rybníku v Plzni Malesicích. Kvůli úbytku kyslíku tu uhynuly stovky ryb. Hasiči vodu okysličují a snaží se zabránit ještě větším škodám. Nová maxima v posledních dnech nepřepisovali jen meteorologové. Rekordy zaznamenali i hydrologové. Vlna veder se totiž projevila právě na teplotě řek. Ta na řadě míst dokonce překračuje 30. Třeba v Berounce v Radotíně naměřili téměř 32 stupňů. Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý nedoplní české basketbalisty v kvalifikaci na světový šampionát. Hvězdy Barcelony vyřadil z možné účasti v nároďáku zdravotní stav. První zápas čeká basketbalisty v pátek ve Stockholmu proti Švédsku. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme, Eliško, za ty zprávy a pojďme se podívat, co nám předpověděl náš milý Český hydrometeorologický ústav na středu. Tak mělo by být oblačno až zataženo na východě, zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat a na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách na 25, na Moravě a ve Slezsku 30, no a v 1000 metrech na horách okolo 17. Meteorolog varuje, že se ojediněle vyskytnou velmi silné bouřky, četnější zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku, doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a s nárazy větru kolem 70 až 90 km v hodině rychlosti. Tak pozor na to.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Podíváme se na úvod do Brna, do ulice Táborská. Tam havarovala tramvaj s osobákem, projíždíte opatrně, tvoří to překážku v provozu. Podíváme se taky na náměstí do Březnice, okres Příbram. Tam srazil bus chodce, projíždíte opatrně, vyšetřuje to tam policie. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, bacha na chodce a doražte v pořádku.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock na psání.
3: Ahoj, námořníci! Máme skoro 5 minut po 18. hodině a aspirátský lodě Rock Radio vás opět zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak se pojďme pustit do našeho úterního roku na přání, kde máte 2 hodinky na to se svobodně hudebně vyjádřit i vyřádit, jak chcete. Volejte mi každopádně o písničky na přání do studia nebo do kapitánské kouty, abych byl přesný, na 725 844 424. Pište na Messengera i do mailu, no a na úvod si dáme krátkou úderku od Offspringu All I Want, která má necelý 2 minuty. Tak rychle koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak jo, přátelé, to byl Offspring, All I Want. No, dneska, jestli dovolíte, tak začneme možná trošku stěžka, já to pak rozjedu dál. Na vysvětlenou, odešel mi tatínek. Dneska mi to potvrdila policie, takže já bych s dovolením, jestli dovolíte všichni, první písničku věnoval mýmu tátovi Víťovi tam nahoru a můj táta měl nebo miloval hudbu různou, že jo, já jsem se od něj naučil poslouchat rock and roll od AC/DC přes Led Zeppelin a tak a samozřejmě Blue Effecty jsme jeli spolu a Vláďu Mišíka a takovýhle věci, ale vím, že tátová srdcovka byl Petr Novák. A tak, jestli dovolíte, tak já bych první písničku takový vlastně pomyslnej náhrobní kámen věnoval svýmu tátovi Víťovi tam nahoru. To je pro tebe, tati.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: To byly Killers, Somebody Told Me. My si půjdeme dát za chvilku další muziku, jinak moc krát děkuji vám a všem posluchačům, co mi tady vyjádřili upřímnou soustrast. A vlastně za to se ani neděkuje, ale já vám děkuju, protože myslím, že máme spolu takový vztah, ale aspoň v tomhle pořadu takový upřímnej, skoro rodinej. Tak vám děkuju, rodino. A jdeme na další písničku, o kterou si tady zavolal Martin, který by chtěl pro společnost asistence, která se stará o zvíčkáře, jako vždycky, pro všechny slušný rockery a rockerky zahrát od Soul Asylum Runaway Train. Tak, tenhle vlak už jede.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
6: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Tak to bylo Kozlík Šikula, Exo Rose a banda Guns N' Roses s legendárním předělávkou Knocking on Heaven's Door. Tak, přátelé, teď to trošku tady promixneme, aby jsme tady nehráli samý utahaný písničky. Jinak děkuju vám, možná to ještě použiju, ale si jo. Spousta z vás psalo, že by si poslechli nějakou další písničku, co měl rád táta. Tak jednu pro vás mám pak připravenou, kterou si pamatuju, že mi hrál na kytaru a já jsem nevěděl vůbec, že je to Vláďa Mišík, až potom jsem zjistil, že je to Vláďa Mišík. Já myslel, že ji napsal můj táta. No, tak to tak nebylo. Nicméně, přátelé, teď si dáme něco veselějšího. Kdo mi tady psal? Martin Parkán. Nazdar, kapitáne, zahrají pro všechny traktoristy, co jsou ještě v práci, nějakou pěknou písničku, ať to všem utíká, jinak upřímnou soustrast. Prosím vás, milí námořníci, upřímnou soustrast od vás beru, ale napište mi hned za to, co byste chtěli zahrát a ať je to prosím vás dneska veselý. Nebudem hrát dneska žádný ploužáky, s výjimkou teda toho Vladimíšíka, který za chvilku zazní, ale prosím vás nějaký veselý písničky, do mě cpěte dneska. No a co do těch traktorů bych tak jako poslal na povzbuzení? Já myslím, že v žádném traktoru by neměli chybět Motorhead. No class.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

0: Jo, tady tohle byly Halloweeni s pečkou Why. No a my teda uzavřeme nějak, jak bych to řekl, audiotéku pro mého tatínka. Děkuji vám za tu podporu, přátelé. A zahrajeme si teda poslední písničku, ke který mám vztah, jako poslední písničku teda, co se týče mýho taťky, ke který mám vztah osobní, protože si pamatuju, když jsem byl malinký, tak mi hrál na kytaru a zpíval. A je to od Vlády Myšíka variace na renesanční téma. Tak to jsem opravdu myslel, že to, že tu písničku vymyslel táta, pak jsem zjistil, že to tak nebylo. Ale uměli zahrát stejně jako Vláďa Myšík. Tak si s dovolením teda vašim dáme, nebo i na vaše přání, protože mnoho z vás si přálo, abych zahrál nějakou další muziku pro tátu. Tak Vláďu Myšíka, tím bych to uzavřel a pak už budeme hrát jenom na vaše přání. Je krásné, že jste mě poslechli a snažíte se tady volit veselější písně. Tady dokonce Martin Veselý psal, aby to bylo aspoň trochu veselý, tak se podepisuju Martin Veselý, to je krásný. A určitě si dáme ty paparouče pro tvoji lásku, ale na ně přijde čas, teď je tu Vláďa Myšík.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
1: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
1: Romantika.
4: Sportáky.
1: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.cz.

0: Tak to byli Židáši a Judas Priest a Living After Midnight. Teda musím říct, přátelé, předháníte se, přišlo spoustu krásných slov. Tady někdo, nebo spoustu z vás, nebo tady pár z vás psalo, že obdivujou, že dojdu do práce, že jako jsem v práci. Přátelé, já jsem, tohle úplně není nejtěžší okamžik, který konkrétně tady na Rock Radio zažívám při vysílání, i když jako řeknete si, co víc než smrt otce se může jako stát, může, přátelé, ale to byl boj, který šel vybojovat a taky jsem ho vybojoval a vyhrál, ale musel jsem zůstat v klidu a ta právě ta práce léčí. Je to lepší, než sedět doma, čumět do zdi, litovat se, fňukat a do toho nasávat nebo zobat prášky, co říkáte, tak je lepší jít do práce a pořádně zatáhnout. A teď zatáhneme všichni, dáme si tady napřání Radka Alexe Kubilky, dáme si vohnouty. Zdravím, kápo, mohl bys nám zahrát na zahradu ke grilování vohnout a Svaz českých bohémů. Děkuje celá rodina Kobylků. Prosím, rodinko, tady to máte.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle

0: Já doufám, že máte stejně otočený volume doprava, jako jsem měl tady já ve studiu, až mi tady drnčí v okna z těch avatarů, a tak to má být, přátelé, tak je to správné. No a my tam švihneme do konce hodinky ještě nějaký panoptiko, myslím, že k bazénu to bude. Jo, psal mi tady Radek Charvát. Ahoj, prosím, zahraj nám něco od panoptika k bazénu a pivku v tomhle vedru. Moc děkuji, Radek. No tyhle mu má pivko a bazén, ještě si stěžuje, ne? Bátory na tebe, čeče!
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je za minutu 7 a vy posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu.
1: Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok na přání.
0: Tak já doufám, že jsme všichni rozuměli tomu, že máme za minutu necelou už teda 7 hodin večer, že posloucháte Rok Rádio a pořád Rok na přání. Jestli tu jsou třeba nějaký cizinci, menšiny, třeba mongolský pastevci nebo tak, tak na vás taky dojde. Dneska se teda omlouvám, bylo to česky. Tak doufám, že většina tomu rozuměla. A my se pojedeme podívat do Afriky tadyhle s Toutou, dáme si od nich tuhle tu klasiku. Jinak přátelé, při dnešku posíláte strašně moc krásných zpráv, ale taky strašně moc přání a já se rovnou omlouvám, že je všechny nesplním. Není to v mých silách a není to v silách ani tady toho času, který na to máme. Tak Toutou, Afrika a pak zase na vás.

0: Tak, Safrky zpátky do Čech, psala mi tady Martina a teď nevím, jak se to čte to příjmení, jestli se to čte jako česky, jako schodová, jako schody, anebo třeba šodová, to je taky možný. No nic, přečet jsem obě, tak jedno z nich to určitě bude, když tak mi Martin napiš, jak jsem to trefil. Ahoj námořníku, posílám obětí a prosím o zahrání 300 z místa od Dana Landy. Děkuji, Martina. Jo, to je ten správnej rytmus.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Ne, nebojte se, do další sloky už to nepojede, ta písnička, myslím, že už to stačilo. To byl švédský Ghost a pro mě od nich na ucho asi jediná poslouchatelná pecka Rats. Někdo má rád Ghosty komplet, já proti tomu nic, každý ucho je jiný. Já jsem akorát nepochopil nikdy to jejich malování a takový ten kult těch strašidel, když hrajou úplně jinou muziku. Ale dobře, to mě smysl dávat nemusí, hlavně, že to dává smysl těm, kterým se to líbí. Tak a to je důležité. Přátelé, teď co si dáme? Psal mi Martin Baláš, ahoj Jirko, upřímnou soustrast. No jo, děkuji a zahraj nám prosím Vanastovku a Bedna od whisky. Je to pro tebe a tvého tátu, drž se. Tak jo, tak dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Haha, s tím nepočítejte.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akopalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.

0: Tak, to byly Rammstein a Ischwil a teď mi přišlo pár krásných mailů, tak si je pojďme přečíst. Míla a Gábina mi psali mailem: ahoj Jirko, kapitáne, skoro každý den s manželem se těšíme na podvečer, kdy si po práci na zahrádce sedneme na terásce a budeme poslouchat tvoji dvouhodinovou písniček na přání. Ježiš, to mě těší. Ty bláho, vy mě chcete dojmout úplně nejvíc, přátelé, to je krásný. A tak ještě bereme jako svého kámoše. Děkuju, já vás taky beru. Hele, takhle, já vám to řeknu jinak, přátelé. Vy, jako posluchačové, jste to jediný, proč tady jsem ještě. Jo? Abyste to věděli. Takže je to vzájemný, ta sympatie. A dnes jsme po tvém úvodu se na chvíli zastavili a poslali vzpomínku tvému tatínkovi. Děkuji. Jsi borec, že jsi v práci, to už jsme řešili. Lepší než sedět doma. Mnohokrát bychom tě poprosili o zahrání písničky pro někoho z nás a hlavně pro našeho syna, který je již tam také nahoře. Taky bychom ti nyní chtěli nechat zahrát, ale trochu se s manželem hádáme, co. Tak si prosím vyber nějakou písničku, která ti v této smutné chvíli pomůže. Myslíme na tebe, Míla a Gábina z Kunic. Zdravím do Kunic, přátelé. Děkuju vám a třeba když budu mít cestu kolem, tak mi na sebe pošlete kontakt a třeba když budu mít cestu kolem na motocyklu, brázdím různě země české, tak se třeba uvidíme a dáme si kafe. Tak, potom mi psala tady krásný mail Martička, která vyřešila to, co budeme hrát. Zdravím, kapitáne, moc mě mrzí, že ti odešel tatínek. Hele, to je život, prostě lidi se rodí, lidi umírají, to k tomu všechno patří. Tak ze srdce upřímnou soustrast a souhlasím s tebou, že by se nemělo hrát jen smutně. Takže za mě prosím Accept se skladbou Princess of the Dawn. A to prosím pro všechny, moc děkuji a drž se, Marta z Ostrova. Martičko, děkuju ti a Accepti, to byla taky tátova oblíbená kapela, takže to všecko dává smysl a Princess of the Dawn pro vás, pro všechny. Děkuju vám.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Prosím vás, budíček stávat nespěte, ještě nekončíme, dáme si tady dobrou muziku, hele, poslouchejte, psal mi tady, a to jste krásný, hele, podívejte se. Pavel Gritz, čus kapitáne, dneska dala moje milovaná žena výpověď z korporátu a jde nově za svým snem. Já ji budu plně podporovat se vším všudy. Hele, je to super. Je to super, každý odchod z korporátu je výborný, protože vy, co s tím máte zkušenost, tak jistě víte, že to tam většinou chodí tak, že ne úplně ti nejlepší, nebo nejlepší, nejsou na těch vrcholných místech. Takhle korporát nefunguje, přátelé. Já jsem si taky líznul a děkuji, nechci. Takže, skvělý, že má tvoji podporu, kámo, takže bych ji chtěl nechat zahrát Coldplay, co má ráda, ale protože nehrajeme ploužáky, tak poprosím Smashing Pumpkins nebo Slipknot, Napalm Death, Slaughter to Prevail, ať je řiď. No hele, já bych jako Slaughter to Prevail jako dal, ale já myslím, že by půlce lidí bouchla pumpička a půlka lidí by něco rozflákala a tak. Já jsem, zkuste si schválně pustit tuhle tu kapelu Slaughter to Prevail. Já, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem jel na dubbing, měl jsem to na uších. Ano, mě to vystoupilo z autobusu. Fakt to se mnou začalo tak cloubat, že já jsem musel vystoupit a jednu zastávku dojít. Já jsem nebyl schopný sedět v tom autobusu. To je neuvěřitelně brutální kapela. Já myslím, že to jsou Rusáci. A oproti teda Slipknot jsou takovej jako čaj do školky, oproti Slaughter to Prevail. Je to fakt masakr, hroznej. No hele, tak já bych teda tady z toho, co jsi tady dal na výběr, asi vybral ty smešky a dáme si pecku Bullet with a Butterfly Wings.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Je dobré, že ani dnes nám v našem pořadu rok na přání na Rock Radio, který ještě pořad trávíte s vaším kapitánem Jirkou Vajízem, nechybí starý netopejr Ozzy Osbourne, dokonce i rocková Puma, Lita, Ford je tady a jejich pecka Close My Eyes Forever byla takovým krásným pohlazením. No! A teď, aby si nemyslel Václav, který mi jsem volal taky před nějakou dobou, že jsem na něj zapomněl, tak nezapomněl, Vašku, neboj. On chtěl zahrát nějakou Odysseu, tak jsme vymysleli, že bychom mohli pro všechny uzenáče zahrát uzenáče.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Nádhera, tahle písnička mi vždycky udělá úsměv na tváři, kontrast a bomba. Tak, budeme končit, přátelé, je to tak. Já se podívám tady, kdo nám to... Martin Veselý, toho jsme nedořešili, ahoj. Napsal, nazdar kapitáne, prosím o zahrání Paparouč pro mou lásku Lenku Maděřičovou, která je v práci, aby to bylo aspoň trochu veselý, tak se podepisuju, Martin Veselý, dík. Hele jo, úsměv na tváři jsme udělal. My jsme vymysleli, že dáme nějakou svižnou skočnou, dáme si starou pečku na závěr jejich kultovku Getting Away with Murder. No a s touhle písní dneska velmi vděčný vám se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám plodný večer, přátelé. Hlavně myslete na to, já jsem ještě dneska se bavil se svým kamarádem, který říkal, tyjo, já furt pracuju, furt makám, i v tu neděli teďka, jak bylo vedro, tak jsem dělal nějaký balkóny a tohle. Já říkám, a proč to děláš? No ty, zákazník nepočká. Já říkám, ale počká, zákazník bude dělat to, co ty budeš chtít. A říkám, ty seš tady jenom jednou, když umřeš, tak mu ten balkon stejně nedoděláš. A jako, tak na to myslete, přátelé, že život nejsou jenom prachy a takhle a člověk není. Takže mysleme na to, zůstaňme tady pro svý blízký a pro svý děti a nehoníme se za kravinama. No, přestanu rozumovat, loučím se s váma, budu se na vás těšit zítra u středečního speciálu Roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic!
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když na závody mistrovství světa dojede se všemi doprovodnými kategoriemi stovka závodníků, je to masakr. Logisticky i pořadatelsky. A teď si představte, že jich máte v předběžné startovní listině na 282. Jako vážně, 282 motokrosových šílenců ze 40 zemí světa. To už je pak vážně síla. A taky výzva. A přesně s takovou se tento víkend poperou pořadatelé motokrosového mistrovství světa juniorů v Jíně. Jín patří mezi legendární tuzemské trati, ale takový masakr tam fakt ještě nebyl. A cože může fanoušek čekat od víkendového klání? V pátek slavnostní zahájení s představením všech jezdců. Sobota pak bude ve znamení tréninku a kvalifikací, ze kterých postoupí z každé třídy 40+2 nejlepších do nedělních finálových závodů. Přesný rozpis najdete na Instagramu jiňinských pořadatelů. Českých závodníků najdete ve startovce hned 18 a všichni doufají, že zrovna oni budou mezi těmi, kteří si dají celovíkendový program. A k tomu jim musíte dopomoci vy svými hlasivkami, trumpetami, řechtačkami a hlavně pozitivní náladou. Mimochodem, trať doznala úprav ve spolupráci s šéf-designérem MXGP Fredem Bernestrátenem, tak, aby odpovídala současným motokrosovým trendům. Víkendový program pro bahňáky je tak jasný. Jihočeský Jinín a mistrovství světa juniorů ve třídách je MX 125, 85 a 65.
1: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrál česnek, co má říz.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Tarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším.

kaře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

feathers and a flower falls.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrátky.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil?
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
1: Hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptákách.
2: No, ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No jo, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: No, jen se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.